0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči zjistí výsledky druhého kola přijímaček. Zájemci o studium na středních školách, kteří se hlásili ve druhém kole přijímacího řízení, dnes zjistí, zda byli přijati a na kterou školu nastoupí. Výsledky budou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY i na stránkách jednotlivých škol. Tak držíme palce. Petr Pavel reaguje na vyřazení z delegace. Prezidentská kancelář dnes zveřejní stanovisko prezidenta k rozhodnutí vlády, která ho nezařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu již dříve uvedla, že v případě odmítnutí své účasti zvažuje podání kompetenční žaloby. Spor mezi hradem a kabinetem tak může přerůst i do právní roviny. Messi překonal Klozeho a drží střelecký rekord světového šampionátu. Argentinský kapitán se stal z 18 góly nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Dvěma brankami rozhodl o výhře Argentiny 2-0 nad Rakouskem a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Klozeho. Před 39. narozeninami zůstává jediným argentinským střelcem na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Autobusy MHD začnou Blankou jezdit v polovině srpna s číslem 145. Plánovaná linka propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase linky přebudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Provoz má město Vít od 15. srpna do konce letošního roku na zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik částku uhradí z úspor z loňského roku. Bude většinou polojasno, kránu mlhy, teploty kolem 18 až 15 stupňů. Zítra odpoledne 28 a přechodně oblačno. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Stále to platí, stále tady jsme my tři, pořád jsme se neupekli, hezké ráno vám lidi, i vám tady ve studiu, ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
3: Čau.
1: Tak jdeme asi na songy, ne, hnedka.
2: Tak asi po.
1: Jo, tak jdeme. Heroes, to je o vás, Aleso a Toulou, hezké ránko.

hrdinové. To jste vy, kdo jste vstal s námi. 6.05 na Hit Radio, hezké ránko. Téma číslo jedna bylo, je a ještě nějakou dobu bude horko. Ano, bavíme se

0: Výjdu večer ven a už je docela přijatelně, takže za mě docela v pohodě.
1: Docela přijatelně, 31 stupňů. No máme to prostě posunutý, viď Davide, tady ty teplotní nějaký jako tolerance, no, je Prahy. To tak, ty Prahy.
2: Nicméně před náma je minuta šampionů, 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy, ve kterých chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a nějaký teda přiznání, co klidně divného nebo normálního, jak chcete, děláte, když je vám fakt horko.
1: Když je vám extrémní horko, 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo SMS-kou, vrátíme se k tomu, no a my k vám teď posíláme další hity, tohle je Poetika na Hit Rádiu. Krásné ránko. Čas duši léčí, tak jako

0: Fanatika na Hitrádiu. 10 minut po 6. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, co je ten zaručený recept, jak schladit tělo v tomhle horku. Co vám funguje? Tak pojďme na to teď. Začíná minuta šampionů.
1: Nikola Brno dělá, že venku telefonuje, ale stojí přímo před rozprašovačem vody.
0: Honza Broumov při extrémním vedru nedělá prostě nic.
1: Radek Prostějov dělá, že myje auto, ale ve skutečnosti se polévá hadicí sám.
0: David Žacler, když je horko, dá si s holkama zmrzku a je dole u krbu, kde je chladněji než ve zbytku domu.
1: Denisa Kolín dělá, že píše důležitý maily, aby nemusela ven z klimatizovaný kavárny.
0: Veronika Olomouc dělá, že něco hledá v kabelce, aby nemusela odejít z klimatizovaného obchodu.
1: Pavel jednoduchý vleze si do sauny a potom je to teplo venku, jen procházka růžovou zahradou.
0: Kača Olomouc nahá skáče do bazénu.
1: Eliška Opava dělá, že nakupuje, ale vrací se třikrát ke stejnému chlaďáku.
0: Květa Děčín v práci jedině větrák, doma mokrá útěrka okolo krku a nohy ve škopku se studenou vodou. No, jako ty chlaďáky asi fungují, no. Co mi teda funguje osobně, tak jsou takový ty gelový pytlíčky. Přijdu domů, vytáhnu z mrazáku a chladím se teda. Takže rozhodně doporučuju. A doporučuju si dát i další parádní hity One Republic, All the Right Moves. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, takhle vám hraje úterní Hitrádio. Posloucháte Snídaň šampionu, dobré ráno. Když se někoho zeptáte, jakou používá předpověď, tak co vám odpoví? Často to bývá norská. Je tak?
1: No.
0: Máš s tím zkušenost? No tak možná i vy si ji nemůžete vynachválit. Proč se o tom bavím? Protože norská předpověď totiž říká, že v Praze má být v neděli až 41 stupňů. A pozor, ne pocitově, o tom jsme se bavili včera, ale opravdu jako reálně ve stínečku, jo. V Plzni by měla 40 taky padnout a v Brně nebo Ostravě tady ty norští meteorologové očekávají kolem 38 stupňů.
1: To je normálně odporný.
2: Já si myslím, že si ještě posteskneme, až bude v prosinci teploty zase na nule nebo pod nulou.
0: Já si myslím, že to je pořád málo teda, jo. Protože den ode dne se ta předpověď jako zvyšuje a zvyšuje, jo. Pojďme dát tipy, kde se to zastaví. Tak já tipuju Praha 43.
2: Tak já doufám, že až takhle vysoko se nedostaneme teda.
1: Tak. No tak víme, že dostaneme na 41, já typuju 42.
0: Ty bláho, to je neskutečné.
2: Tak já dám 45 teda.
0: Dobře, tak já dám 70, no teda. Dobře, kdo dá víc, no? Takhle, já si myslím, že nezbývá nic jiného, než si z toho dělat už tak trošku jako legraci, jo.
1: No hlavně na sebe dávejte o tom víkendu, kdy to má být takhle příšerný pozor, že jo. Píte hodně vody, noste čepice, opalováky, všechno a...
0: A mě by zajímalo, kdo z vás, kdo posloucháte, v neděli bude stěhovat matraci do garáže anebo do sklepa k bramborám, co? No počkej, to není úplně blbej nápad, co?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D10 za sjezdem na Starou Boleslav směrem od Turnova na Prahu došlo k nehodě. Provoz je částečně omezený a už se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Zdržení bude na Rukstad.
3: Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Ray Dalton, Blood Runnin, přesně o 6:30, to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce, nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Podcastem roku se už po čtvrté za sebou staly opravdové zločiny. Autorky Lucie Bechinková a Barbora Krčmová získaly v hlasování více než 82 tisíc hlasů a ovládly také kategorii krimi. Na dalších místech skončily podcasty Noční můry a Chumelenice. Fotbalové hvězdy nepřestávají na šampionátu pálit. Hvězdný Lionel Messi si připsal další dva góly a s pěti přesnými zásahy vede tabulku střelců. Další dvě branky přidal Kylian Mbappé a taky Erling Haaland.
3: Ještě hraje ten fotbal, jo, nebo?
2: Tak to je snad jasný. A ještě dlouho hrát bude. Já jsem se schválně koukal, kdy máme finále 19. července.
3: Je to ještě měsíc.
2: Takže ještě v podstatě
3: měsíc. Takhle, já se omlouvám, ale já jsem jeden z vás, kdo nemá absolutní šajnu, co se ve fotbale děje. Jak to má Jasmin, co?
4: Já taky, já jsem hokejová.
3: Já taky. Takže jediný, kdo tady rozumí fotbalu, Davide, si prostě ty.
2: Naštěstí já jsem tady pán zpráv, takže ještě minimálně měsíc zprávy o fotbale budou.
3: Dobře, omlouvám se vám. Promiňte, pane, promiňte. Pojďme na muziku.
2: O toho seš tady zase ty.
3: Life is life. Opus, přesně, já to tady jenom pomečkám, ať to hraje, že jo. Hlavně, ať držím pusu. Tak pojďme všichni. V těch autech si budeme poklepávat o volant, o řadičku, v kuchyňce, doma, jestli jste vstali, ale v koupelně, všude. Life is life, hezké ráno.

0: Love Me Like You Do, tohle je Ellie Goulding a tohle je úterní Hit Radio 6.38. Krásné ráno vám přejeme.
1: Pokud jste si mysleli, že váš bývalý vztah byl fakt průšvih, tak tu máme něco horšího. A věřte nám, že jsou situace, které musí být opravdu strašný, jo, když je prožijete. Třeba když homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistí, že jsou bratři. Aha. Zní to jako špatný seriál, ale opravdu se tohleto stalo. Je to trošku námět možná pro scénáristy Ulice či Ordinace v Růžové zahradě. Zní to tak, ale opravdu je to reálná situace.
0: Je pravda, že tahle telenovela by mohla vzniknout, nedivil bych se tomu. Ale otázka, jo, spíš tak jako, na kterou není možná odpověď, spíš tak jako do větru. Dovedete si představit, že zjistíte, že váš partner je váš příbuzný? Co vy, kdo nás sladíte? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že třeba vaše tchyně je vaše máma?
1: Ježišmarja, no tak ne, tak tohle se mi představuje mnohem hůř. Já si představím mýho Kubu a říkala bych si, OK, tak je teďka můj brácha, jo.
0: A jak jste spolu dlouho?
1: 5. rok začínáme tak nějak.
0: No, tak už jste si zvykli na sebe, ne?
1: Ne, to je právě to, jestli si řekneš, ale tak už jako tam něco bylo, tak už to doklepnem, a nebo, nebo jestli jako, no tak bohužel.
0: Nevím, no, je to říkám, otázka do větru, no, nevím, jak by se tomu člověk postavil, tak pak je asi blbý mít spolu děti, že jo, aby třeba neměli nějaký jako něco, jasně, ale když už jsou ty lidi na sebe zvyklí, tak proč ne, co si o tom myslí náš David tady, náš rozhodčí?
2: No, tak já jsem jistý, že bych se svojí ségrou nevydržel ani týden, takže.
0: Tak, vyřešeno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor aktuálně na dvě nehody na dálnici D10. Obě se staly ve směru na Prahu, a to na 7. kilometru a taky za sjezdem na Starou Boleslav na 12. kilometru. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Rádiu.

0: Tohle je K-pop Huntrix Golden, 6 hodin 50 minut, dáváte si úterní Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionu, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Tak co, razíte někdo letos na vodu? Já si myslím, že pokud jo, takže se tam zase stane strašně moc věcí a přibude spousta historek. A určitě nějaký takový historky z vody máte i z minulosti, no a právě nějaký šílený nebo vtipný my teďka hledáme.
0: Když nám napíšete svůj příběh na hitradio.cz, tak máte velkou šanci, že v pátek právě vybereme ten váš. No a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktu značky Helly Hansen ve 4Camping v hodnotě 7000 korun.
1: Pro inspiraci tady máme příběh od Veroniky, která nám už napsala na web Hitradia. Píše: tak já jsem byla na posledním rozloučení s 9. třídou, sportovní třídou základní školy. Byli jsme na vodě i kolech. Nejenže mi na kolech po mém pádu z kopce přejel třídní učitel hlavu, ale po odjetí vody jsme kempovali u třídního učitele na jeho baráku. Grilování, zpěv, srandy, tykání, jídlo. Jídlo je láska. Zbylo poslední kuře, no a co myslíte? Ukořistila jsem ho. Všichni mi kuře chtěli vzít a já utíkala, aniž bych věděla kam. I s kuřetem jsem spadla do žumpy. Pila a hladová. Závěr byl takový, že jsem nemohla ani do baráku, ani se mnou nikdo nechtěl bavit a spát ve stanu a hlad jsem měla stejně. Doteď ve svých 37 letech na to se spolužáky vzpomínáme, na ty naše telecí léta bez internetu a sociálních sítí.
0: Tak asi máme vítěze. Samozřejmě, jak bylo řečeno, pokud se chcete přidat i vy, máte nějaký takový příběh z vody anebo spojený s vodou, tak se stavte u nás na webu hitradio.cz, tam nám ho napište a tam taky najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

Ty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: to dust, all that I adore.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Penny Market dostal rekordní pokutu. Česká obchodní inspekce uložila řetězci maximální pokutu 5 milionů korun za opakované nesprávné určování slev u prodávaných výrobků. Sankce od plzeňské pobočky inspekce už nabyla právní moci. Představitelé obchodníka se nechali slyšet, že peníze uhradí. Nizozemsko poprvé provedlo eutanázii u dítěte mladšího 12 let. Stalo se tak minulý rok a poprvé v historii, trpělo totiž nevyléčitelnou nemocí. Případ se dostal na veřejnost až nyní po vyjádření tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 nizozemské zákony umožňují po souhlasu rodičů eutanázii i u dětí, pokud čelí nesnesitelnému a beznadějnému utrpení. Karlovarský festival oznámí hvězdy jubilejního 60. ročníku. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu dnes zveřejní jména dalších významných hostů. Festival se uskuteční od 3. do 11. července a nabídne přes 130 celovečerních filmů. V soutěžních sekcích se představí 37 snímků, z toho 15 filmových debutů. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Plánovaný P plus R parkovací dům na Zličíně vyjde Prahu na zhruba 620 milionů korun. O výběru firmy rozhodli radní hlavního města. Stavba má začít letos a hotovo má být v roce 2028. Pětipodlažní parkovací dům pro zhruba 600 aut plánuje magistrát postavit v ulici Na Radosti, a to nedaleko depa metra. Většinou jasná polojasná obloha, kránu mlhy, teploty kolem 18 až 15 stupňů, slabé ochlazení, během dne přechodně oblačno, maximální teploty kolem 28 stupňů a i vítr bude chladnější od severu. Z metropole Lucie Daňková.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ránečko.
10: Hezký úterý.
8: Snídaně šampionů.
9: 7 hodin, 2 minuty, s vámi vaše radní trojice a my jsme moc rádi, že jste tady.
10: Za chviličku se společně schladíme, vlítneme spolu do vody, do bazénu, do řeky.
9: Jako my?
10: Nebo do řeky radši ne, kam byste nevlezli, to si řekneme za chviličku.
9: Teď muzika Train Drive By, 7.02, hezké ráno.
8: Hit Radio City.

0: No ale spíš s tím, že nevím, co v té vodě plave, jo?
1: No tak to myslím.
0: A to je ten důvod, proč teda přírodní vody ne, jo? Protože jakmile se o tebe otře nějaký kapr, tak to je prostě konečná, jo? Já teda nejdivnější věc, kterou jsem zažil při koupání v rybníce, když jsem šel od břehu směrem do středu po kamenném dnu, tak to se změnilo ve studený mazlavý bahno, jo? A si to představ, jak ti to prostě takhle protejká mezi těma prstama, jo? Tak to bylo fakt divný, jo? Takže, ale myslím si, že v dnešním počasí vlastně jako není důvod ohrnovat nos na těch jakoukoliv vodou.
1: Berem cokoliv. A co vy? Koupete se v řekách nebo nějakých přírodních koupalištích? Jakože jasně, asi je jasný, čemu dáme všichni přednost, ale vlezli byste třeba do té Vltavy.
0: A nebo upřednostňujete normálně tyrkysovou vodu vychlorovanou, jo? Dejte nám vědět. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, pošlete nám to jako zprávu na stejné číslo. Teď k vám posíláme další muziku DJO End of Beginning na Hit Radio v 7:08.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift na Hit Rádiu přesně ve 7:45. A my se ptáme, vlezli byste do rybníka, nebo vlezli byste do řeky, nebo máte rádi ten tyrkis bazén hezky tam, kde vidíte na dno?
2: Péťa nám napsala, milé rádio, do Vltavy bych nevlezla, ale do Orlice třeba už ano, tam jsme se koupali jako malí. Sice řeka je studenější než rybník, ale je čistší. Jinak nám to je asi jedno, jestli to je chlor nebo přírodní koupání, hlavně, že se ochladíme.
1: Dobré ráno, od té doby, co rybařím, tak ani do řeky a už vůbec ne do rybníka, takže doma pěkně tyrkis a musím vidět až na dno. Ano, s tím souhlasím.
2: Vzhledem k tomu, že vím, co v těch neupravených vodách je, vše za možné smrtící bakterie, tak jedině řádně chlorovanou vodu, taky nám někdo napsal.
1: Mm-hmm. Taky píše Janča, dobré ráno, do bazénu jako alergik spíš ne, do stojatého rybníka ani smykem, takže nejradši do čisté řeky anebo do biotopu.
2: Mm-hmm. Eva, do Vltavy bych nevlezla, koupu se třeba na stvořidlech v řece Sázavě a bez problémů.
1: Tak ono taky záleží, my jsme se bavili o té Vltavě, kam do Vltavy. Třeba takový slapy jsou za mě jako v pohodě, ale asi se nepůjdeš koupat tady pod Karlův most, že?
2: A tak jsem to i v minulém vstupu myslela, já na slapy jezdím běžně, ale tady v Praze bych do toho nešla.
1: A koupíš se celá, nebo jenom nohu takhle?
2: Celá samozřejmě.
1: Taky tady máme další zprávu od Evy. Pěkné ránko, já plovárny nemám ráda, hlava na hlavě. Mám ráda lomy, kde si nerušeně plavete. Občas nějaký človíček a nejlepší, když vedle vás plave kačena s houfem kačátek. Za mě je tohle nejlepší koupání. Jak vás poslouchám, tak mě začíná být čím dál větší teplo a jako i hned bych si vlez do vody. Proč tady nemáme nějaký labor, co?
2: A ty lomy jsou opravdu jako skvělý a máme jich v Česku spoustu, takže se můžete podívat do nějakého vyrazy, když nebudete vědět kam.
1: Taky tady máme hlasovku od Koudyho.
3: Zdravím Ranní trojku, ahoj posluchači. No tak za mě problém není vlít do čehokoliv. V lednu koupačka v Úpě u nás tady v Sudotnově a v tomhle teple pěkný bahňák, rybník peklo, nevadí, osvěží. Mějte se, čau, Koudy.
2: Ale
1: to je slovo chlapa. Ještě tady máme hlasovku třeba od Káti.
4: Ahoj, tak já jsem teda opravdu velká cítě a do žádného brčáníku bych nevlezla. A to už roky, možná jako malá mě to nevadilo, ale teď už opravdu jenom voda v bazénu. Jo, prostě nesnáším ani rybníky, ani prostě přehrady, máme tady hnedka dvě, prostě se v nich nekoupu. Beru si prostě rozprašovač a prostě se tam stříkám a opaluju. Ať se všichni koupou, nikoho neomezuju, ale teda tohle určitě ne už, no. Ale tak prostě každého samozřejmě věc a chápu, že prostě v tomhle vedru skočí kde kdo do čehokoliv.
2: Tak ahoj. Děkujeme za hlasovky, děkujeme za zprávy, přesně vlastně, ať si každý dělá, co chce, hlavně ať vám je příjemně v tom horku.
1: Takhle vycitlivky, jo. Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli se to k vám dostalo. V neděli 40 stupňů, jo? Takže si myslím, že nám bude jako úplně jedno, do jaký špinavý kaluže vlezem. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Radio, chvíli po 7:45. Pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Moc dobře víme, že nás máte s sebou i na cestách. Zdravíme vás do aut, autobusů, kamionů, prostě do všeho, co má volant. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Tohle je Hit Radio v 7.21. No a jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, Hit Radio,

0: členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D10 na 7. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují záchranáři a policie. Kolona má asi 4 kilometry. Chce to opatrnost i trpělivost.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Tohle Eva Farda Miraj na Hitrádiu 7.32. Dobré ráno, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Autismus už dávno není považován za vzácnou diagnózu. Podle odhadů mají v Česku poruchu autistického spektra až 2% lidí, což souvisí hlavně s lepší diagnostikou a širším povědomím. U chlapců je autismus 3x častější než u dívek. Dostatek spánku, malé pauzy nebo pravidelný pohyb, to jsou rady odborníků na boj proti stresovému hormonu kortizolu. Jeho chronicky vysoká hladina se projevuje únavou, poruchami spánku, problémy se soustředěním, chutí na sladké a ukládáním tuku. Telefony, foťáky nebo šicí stroje, naše půdy mohou být pokladnicí sběratelských kousků, které mají hodnotu i několik desítek tisíc korun. Tak až budete příště vyhazovat staré harampádí, nejdřív se podívejte na internet, jestli doma nemáte cenný poklad.
0: Já si myslím, že starý harampádí i v případě songu je teda jako opravdu cenný poklad. Máme tady něco, co bychom si mohli zahrát. Everybody, Backstreet Boys, co vy na to?
3: To nestárne.
0: To nestárne, ale hlavně jdete hrát vy, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte chytré hodinky Garmin, dnes konkrétně Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíc. Jsou to chytré hodinky pro aktivní teenagery. Stylovky vydrží až 11 dní na jedno nabití a zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: tučná 90. Backstreet Boys na Hitrádiu v 7.37. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme chytré hodinky Garmin. Dnes Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíce korun.
1: Značka Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak pro sportovce, tak pro dobrodruhy, profíky, prostě pro všechny a každý si u nich může vybrat.
0: No a kdo je možná vyhraje, bude Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Hezké ráno všem.
0: Hezké ráno. Ty jsi nám napsal, jsem blbý jak Tágo, chci mít aspoň chytré hodinky, chci soutěžit.
2: Přesně.
0: No tak, Tome, tak jdeme to zkusit.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Kolik barev má klasický semafor pro auta?
2: Tři.
0: Bez váhání, pojďme dál.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaká zemědělská plodina se používá k výrobě hranolků?
2: Brambory?
0: Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Asterixe?
2: Obelix?
0: Ani jsem to nestihl pustit. Tomáši.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který smysl používáme při poslechu rádia?
2: No sluch, samozřejmě.
0: No samozřejmě. A pojďme na poslední otázku.
1: Začalo už léto?
2: No ještě ne, ale teplotně ano.
0: Ještě jednou se ptáme, Tomáši, začalo léto?
2: Ano.
0: Ano. Začalo léto. Tome, ty nebudeš blbý jak Tágo.
2: No, tak já nevím, no, tak napůl asi, jo, když nevím.
1: Léto začalo v neděli, ale je takový horko, že chápeme, že se ti to vykouřilo z hlavy.
0: No, jasně.
2: Tak, je to, tak to bude ten důvod, no. Jasně.
0: Tome, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc letí do Frýdku místku k tobě.
2: Super, děkuji moc, děkuju.
1: Gratulujeme.
0: Není zač, Tome, co tě dneska chystá, čeká ještě, co?
2: No, dneska práce a pak už volno, bowling mám v plánu večer, takže v klidečku.
0: Hezký, tak si to moc užij, zvládni dnešek a zase někdy ozvi. Měj se, Tome, ahoj.
2: Děkuji moc, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitra.

0: klesou slunky ke všemu, co děláte. Imagine Dragons na Hit Radio chvíli před 7:45. Dobré ránko.
1: Když je venku 35 stupňů ve stínu, tak člověk už udělá naprosto cokoliv pro trošku pohodlí. A ten nejteplejší týden v roce pokračuje opravdu napříč celou Evropou a vedra už všude nutí lidi k šílenostem a nějakým kreativním řešením. Jo. Třeba ve Francii, tam přišli řidiči tramvají a řidiči autobusů do práce v sukních, jo? Protože šortky mají zakázaný, ale sukně ten předpis nezakazuje, tak se tam vyskytli v sukních.
0: Já to chápu vlastně.
1: Já to chápu, nevím, jestli bych to pochopila, kdybyste tak přišli vy dva. Jakože to by je třeba velký horko, představím si tě tady v sukni teďka.
0: Mám to brát jako sásku, jo? Jakože teda zítra bychom, Davide, no tak musíš od Evy sehnat. Na to nemám, jo?
1: Ježíš, tak ale, hele, tak a to začíná se mi to líbit vlastně tam.
0: Mně se to jako moc nelíbí, ale vlastně, když si představím, jak mi tady fouká ten větrák takhle jako po tu sukni, tak to je docela jako dobrá představa, jo. Takže zítra v sukni, jo. Aspoň na chvilku. Přijdeš v sukni na vide?
2: Já ne.
0: Tak to seš teda srap.
2: A ty?
0: Já klidně.
1: Počkej, vsázíme se teda?
0: Já klidně. No dobře, tak vezmu si sukni nějakou.
1: A nějakou mini sukni možná.
0: Mini sukni, no to je blbý, no. Ona musí být aspoň po kolena.
1: Dobře, tak se zítra těšíme a vy se s tím horkem taky nějak vypořádejte. Možná je to tip pro vás do kanceláře.
0: Ty jsi připomněla, já takhle jednou přišel do práce, kde byl dress code skoro smoking v kraťasech, čověče, jo.
1: Smoking?
0: No, jakoby, ne, dress code byl jakože prostě skoro oblek, jako smoking, jo, až jo. Takhle, jo. No a řešilo se to v celé firmě, jak to, že Knape přišel v kraťasech. Jo, obrovský halo a teďka maily, zákaz a tak dále. A co se stalo? Po týdnu přišel kolega, vrátil se zdovolený kolega, který neměl tušení, co se tam stalo, jo. A hádejte, v čem přišel? Přišel v kraťasech, v žabkách a zrovna ten den přijelo vedení z Německa, jo? Takže jako obrovská provokace, jo? Ale tak jako venku bylo dost podobně jako teďka, no? Tak prostě nechci se v tom pařit. Takže zítra v sukni, jo, Davide, přijdeme? Tak jo, David s tím souhlasí, perfektní práce.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: V Pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 19. kilometru směrem k letišti došlo k nehodě. Počítejte tady s omezením, kolona se tvoří od sjezdu na Vestec. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Pink. A tohle je úterní Hit Radio 7.54.
1: Představte si, že jednou nepřijdete třeba na kontrolu v práci a dostanete zákaz vykonávat svý povolání rovnou na 4 roky. Přesně něco takového teďka řeší vlastně tenisový svět, kdy vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová odmítla pozdě večer dopingovou kontrolu a opravdu na 4 roky má šrumec.
0: Počkej, takže ona odmítla kontrolu a teďka jí teda na 4 roky zakážou hrát tenis.
1: Ano.
0: A tak to má nějaký pravidla, ne? Tak asi nemůžeš odmítnout kontrolu, nebo?
2: Jak no, tak neměl bys.
0: Jasně.
2: A je to striktní v tom, že pokud tu kontrolu odmítneš podstoupit, tak to berou jako kdyby byl výsledek pozitivní.
0: Aha.
2: Což potom vyústilo v ten 4letý dlouhý trest. A ještě přečtu tady článek. Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po 8 hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost.
0: No tak to jo.
1: Jako ať už jsou ty pravidla jakýkoliv, tak mě ale fascinuje, jakou zodpovědnost mají vždycky ty sportovci, jakou jako nesou tyhle ty vrcholoví a co všechno se vám vlastně může přihodit, jo? Protože 4 roky v kariéře profesionálního sportovce, to je extrémně dlouhá doba.
0: No tak držíme palce možná pro nějaké odvolání, nicméně dokážete si představit, že byste se po 4 letech nucený pauzy vrátili k tomu, co jste dělali předtím? Jo, u vás v práci, vy, kdo nás posloucháte, nebo u nás tady, jak by to vypadalo, kdybychom 4 roky nevysílali, jo, jak by to vypadalo?
3: A co je tohle? Tohle funguje, tohle taky nefunguje, hele, počkej.
1: A je to!
0: Hele, Míša, Jasmina, David po 4 letech zpátky v práci, Alibi na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Návrat iránské ropy na trh bude pomalý, ceny pohonných hmot proto podle analytiků neklesnou hned. Dohoda mezi USA a Íránem umožní Teheránu znovu vyvážet ropu na světové trhy, návrat těžby ale podle analytiků potrvá měsíce. Ropný trh sice po oznámení dohody prudce zlevnil, dodávky z Perského zálivu se ale obnovují jen postupně. Problémem jsou nedostatek tankerů, poškozená infrastruktura i nejistota, zda příměří vydrží. Extrémní počasí si nejspíš vyžádalo další lidské životy. Dvě malé děti ve věku 2 a 4 let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Podle vyšetřovatelů je hlavní verzí úmrtí extrémní horko, v zemi teploty dosahovaly až 43 stupňů Celsia. Francie kvůli vlně veder poprvé vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro polovinu území. Meteorologové upozorňují, že současná situace může připomínat ničivé vedro z roku 2003. Hororovou situaci mají za sebou záchranáři ve Vysokém Mýtě, čelili útoku při ošetřování zraněné ženy. Její partner po uložení pacientky do sanitky začal agresivně mlátit baseballovou pálkou do vozidla, hlavně do oken. Rozbité sklo zranilo členy posádky, na místo proto museli dorazit další záchranáři i policisté, kteří agresora zadrželi. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Autobusy MHD začnou Blankou jezdit v polovině srpna s číslem 145. Plánovaná linka propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimice přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Provoz má město Vít od 15. srpna do konce letošního roku na zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik částku uhradí z úspor z loňského roku. Bude většinou polojasno, kránu mlhy, teploty kolem 18 až 15 stupňů. Zítra odpoledne 28 a přechodně oblačno. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Dobré ráno, šampione!
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, dobré ráno!
9: Ahoj, ahoj!
13: Snídaně šampionů.
9: Zůstaňte s náma, za chviličku se podíváme k vašim sousedům, na jejich hádky, na jejich usmířování se, prostě na všechno, přičem je možná špehujete.
12: Tak nechoďte daleko od rádia, my vám pustíme další skvělý songy Wanted Walks Like Rihanna, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio.

hit na Hit Rádiu 8.06 a pojďte se přiznat. Kdo z vás za poslední dobu na chodbě zpomalil krok, protože se u sousedů rozjela pravá Itálie? Podle průzkumu totiž třetina Čechů pravidelně a cíleně sleduje své sousedy. Nejradši máme prý hádky, intimní chvilky, a přičemž hlavní pozorovatelny slouží

0: My je vidíme a jelikož máme nějaký zrcadlový okna, oni nevidí nás, jo, takže my jsme taky jako svědky různých věcí a to ani není o šmírování, to je prostě, že tady stojíte a jako nejde to přehlídnout, jo. Takže by nás zajímalo, co nejbizarnějšího nebo nejvtipnějšího jste třeba kdy přes zeď nebo přes stoupačky u sousedů vyslechli, nebo co jste viděli, jo. Takhle, myslete na to, že jsme pořád rádio a že je brzo ráno, jo, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište jako zprávu a mě by zajímalo, jestli třeba u Davidu je něco vůbec takového. David se nevyjádřil, jestli jste někdy třeba slyšel něco od sousedů nebo viděl.
1: My máme strašně silný stěny, naštěstí, takže my žijeme v takové izolaci a je mi to popravdě docela příjemný.
0: Jo, takže od vás není nic slyšet ven.
1: Ne.
0: Tak dejte nám vědět.
1: A už se dlouho nic zajímavého nestalo, jestli se ptáš.
0: No tak ono je vedro, ono to úplně teďka, že jo, tak víme. Tak, Jamel je superstar, další songy pro vás a za chvíli se vrátíme k vašim bizarním

0: Linkin Park, Hit Radio, 8:45. Krásné úterní ráno. Třetina Čechů jsou šmíráci. To říká průzkum, cíleně sledujeme sousedy během intimních chvilek. Taky milujeme hádky a používáme k tomu kukátka, stoupačky, balkony, okna, prostě všechna místa, kde se dá dobře slyšet anebo vidět.
1: Ptali jsme se, jak jste a koho šmírovali vy, přičem, tak Eva píše, při milování říká sousedka milencovi. Ty kokso, on přišel dřív. No jo, na chodbě už šli slyšet klíče pana souseda. Co se dělo pak, už nemusím vyprávět, vzhledem k 7. patru to oknem nešlo.
0: Hezký, myslím si, že do smíchu nebylo třem lidem, zbytku domu ano, bylo do smíchu. Taky píše Romča, ahoj, kukátko ve dveřích, no tak to je jasná věc na šmírování a hlavně, když potřebuješ zjistit, kdo je ten nový soused. Hezký den přeji.
1: Já se přiznám, že kukátko používám ve chvíli, kdy se nechci setkat u výtahu a slyším, že se tam něco děje a já nechci jít společně, protože máme fakt pidi výtah, tak vždycky koukám, šmíruju a když tam nikdo není, tak teda jdu.
0: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my, když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahouchlí sousedi a bohužel přes stoupačky bylo všechno slyšet a jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano a takže se to opakovalo Zdeno. Asi 10krát za sebou a pak říkal Hano, no co, přines mi to leďák, ale bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přes toho stoupačky slyšet. No a tak to je asi ten nejslušnější příběh, který teďka ráno můžu říct. Tak se mějte hezky, papa.
1: Halo, přines mi tohle ťák, to je
0: geniální, boží. Geniální. Takhle my víme, že těch příběhů samozřejmě máte spoustu, akorát, že se úplně jako nedají publikovat, jo. A máme tady taky hlasovku od Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. To se takhle stalo asi cca před 15 lety. To jsme takhle opravovali kdysi střechu s klukama. No a bylo tak 12 hodin odpoledne, bylo docela vedro. A naproti v baráku, který byl vyšší než ten barák, co jsme opravili tu střechu, se najednou otevřelo okno, kde byl chlap a ženská, on jí tam takhle jako šlehnul přes ten parapet, jo, a jak se říká to a to a to, a pak si nás nakonec všimli, tak hned zmizeli dovnitř. To bylo docela vtipný, no, takový zpestření práce. Tak zatím, čau.
1: Mě na tom baví, jak vlastně i vás vrátíme do vzpomínek a vy se takhle sami nad tím hezky pobavíte, to je strašně sympatický.
0: Já si myslím tady u těch hádek, jo, že prostě nejlepší soused je ten, co se hádá nahlas a pořádně artikuluje, jo. Prostě chceš tomu přes ty zdi rozumět. Nicméně, pokud jste mezi třetinou Čechů, kteří rádi šmírují, no tak vy jste to vyhráli. Vy máte normálně Netflix zadarmo. Jelen, jediný, co chce na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Jelen, jediný, co chci, 8 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaní šampionu. Vy nás bavíte, nám tady pořád chodí zprávy od vás na téma šmírování, protože jsme se bavili o tom, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že třetina Čechů ráda šmíruje své sousedy, jo. Tak přišla třeba zpráva ještě od Anety, ahoj, k tématu šmírování, šmírují sousedy, abych věděla, jestli nešmírují oni mě. No ale co nás teda jako hodně pobavilo, musíme to trošku vycenzurovat, jo, píše David z Brna. Ránko, týme, já nedávno, jak jsem seděl na dvoře, tak slyším odvedle od starší paní sousedky. Zase tady byly ty kočky, jednou, no, druhýou, no, já už jim ustřelím psal.
1: To je skvělý, Dave.
0: To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše šmírovací historky. My vám na oplátku, vám všem doladíte. Za malou chvíli pošleme další parádní songy. Tohle, Alvaro Soler, Sofia. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi počítejte kvůli nehodě na Pražském okruhu. Bouralo se před sjezdem na Ořech na 19. kilometru směrem k letišti. Počítejte s omezením, kolona se tvoří od sjezdu na Vestec.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Sofia. Tohle voní letem. Alvaro Soler, Sofia na Hit Radio 8.31.
1: Ranní update.
2: Před 10 lety Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie. Referendum z 23. června 2016 mělo podle tehdejšího premiéra Davida Camerona jednou provždy uzavřít debatu o vztahu země k EU. Po několikaletém vyjednávání Spojené království v roce 2020 unii skutečně opustilo, dnes ale řada Britů hodnotí Brexit spíš negativně. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Generace Z zažívá nečekaný platový náskok. Lidé narození na konci 90. let si ve 24 letech vydělávali v reálném vyjádření asi o 12% více než mileniálové ve stejném věku. Ti doplatili hlavně na start kariéry během finanční krize v roce 2008 a následnou stagnaci mest.
0: Počkej, generace Z, když se jí moc nechce pracovat, tak jak to nějak nevychází?
2: I takové zprávy jsme tady měli, ale pokud už pracují, tak se mají líp než mileniálové ve stejném věku.
0: No, myslím, že jsme se narodili v blbém věku. Kde máme toho Xindla X?
2: Nebo no?
0: Tohle? To je předělaný Xindl X. To je Country House X. Blur X na Hit Radio 8.33. Dobré ránko.

0: Tohle je Tom Odell. Tohle je taky úterní hit rádio. A snídaně šampionů Michal, Jasmina, David. To jsme my tři, dobré ráno.
1: Určitě už se vám někdy stala ta situace, že na svém mobilním telefonu posloucháte svůj oblíbený song, svý oblíbený hity a písničky, když zrovna neladíte nás samozřejmě, a něco vás v tu chvíli vyruší, jo, z toho poslechu, jo, nějaká mobilní aplikace, ať už Instagram, e-mail, nějaký hovor, tak aby se tohleto nedělo, tak právě proto generace Z teďka vytahuje ze šuplíku starý iPody, kde máš jenom tu hudbu.
0: To jsou chuděry. Jsou chuděry, že vlastně jsou odkázaný na tyhle starý zařízení, nebo že si to musí kupovat někde na bazarech, tady ty iPody. To bylo rok kolik? 2000, 2005, něco takovýho. A proč říkám chuděry, jo? Protože kdyby klasický telefony měly třeba režim nerušit nebo režim letadlo, tak by se to vlastně všechno vyřešilo. No škoda, že to nemá, no škoda, že to... Já si myslím, že to je poza teda, promiň, jo?
1: Jako dobrý point, no.
0: Takhle, ať vy nás posloucháte na jakýmkoliv zařízení, v autě, na mobilu, v práci, hity, na ty se můžete spolehnout. Lady Gaga, abrakadabra za malou chvíli a staví se i Dan Barta, On My Head, Mazliku, hezké ranko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Tohle jsou snowboardáci. Rok 2004, Dan Barta, On My Head, 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Venku teče asfalt, my se pečeme ve vlastní šťávě, ale je tady pozor, zásadní zpráva, která se možná může snažit o to nás, vás, na malou chvíli schladit. Dnešek je totiž poslední den v roce, kdy je to blíž k minulým Vánocům, než k těm letošním. Tohle je matematický fakt, takže od zítřka už je to blíž k těm letošním.
1: Ty bláho.
0: Už jsou výzdoby, už se to dá koupit, nebo jak to vypadá?
1: Kapříci připluli.
0: No tak...
1: Tak nedáme si něco takového trošku jako vánočního?
0: Já jsem říkal, že to nepouštíš.
1: Ale tak...
0: Nedělej to. Ne. Jasmíno? Můžu to vypnout, prosím tě? Vypni to! Ne, počkej, hele, za tohle by na nás posluchači poslali komandu normálně.
1: Stará dobrá Mariah normálně.
0: To ne.
1: Dobře, no, dobře, tak nic.
0: To nemůžem. Ale myslím si, že tohle můžem a že tohle můžete i vy. Kato a John, Turn the Lights Off. A to bude taky... poslední song úterní snídaní šampionů, tak my se vás ptáme, jste připraveni si užít poslední song úterní snídaně? Slyšíme ano, tak jdeme na to.

0: Tohle je velká reinkarnace songu z roku 2007. Kato a John, Turn the Lights Off. Tak my taky s dovolením zhasneme, ale samozřejmě muzika bude pokračovat na Hit Rádiu i po deváté. My se s vámi jdeme rozloučit, snídaně šampionů, ta úterní opravdu už končí.
1: Ale ta zítřejší bude opět od 6 do 9, tak se tady sejdeme a díky, že jste byli s náma.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Opět vám přejeme, jak zvládnete dnešní den. Neupečte se a zítra ráno v 6.00. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď ještě nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích dlouhou kolonu hlásíte z Pražského okruhu. Na úrovni Slivence tady vjedete do kolony kvůli dopravní nehodě. Zdržení by mělo být čtvrt hodiny, taktéž příjezd do Prahy po D5 od Rudné a pak Pražský okruh do Břízka směrem k tunelu Mrázovka 10 minut. Popojíždíte v těchto chvílích. Přidám ještě od Černáku kolonu se zdržením na Štěrboholi kolem 10 až 15 minut a pojíždět budete na příjezdu do metropole ulicí v Holešovičkách dál k tunelům. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. V Čelákovicích v Praze východ byl ráno viděn muž ze střelnou zbraní, směřovat měl do místního učiliště, to je v těchto chvílích prázdné. Na místě zasahují všechny dostupné síly, včetně zásahové jednotky. Muž se jmenuje Petr Šimon, je mu 55 let a je ve špatném psychickém stavu. Detaily policie zveřejnila na svém webu. V Praze vzniklo nové politické hnutí Jsme tým. Jeho předsedou je někdejší senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht. Hnutí se rozhodlo postavit kandidátku pro podzimní volby a v hlavním městě a do jejího čela se postaví současná náměstkyně primátora Jana Komrsková. Podle pražského deníku se tak potvrdilo štěpení Pirátů a je vyvrcholením neschod křídla kolem Komrskové se Zdeňkem Hřibem a jeho pirátskou skupinou. Hrad za hodinu zveřejní vyjádření prezidenta ke složení delegace na summit NATO. Vláda oznámila, že hlavu státu do ní nezařadila. Petr Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu.
6: Fotbalový servis.
7: Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu, který zítra oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání proti Alžírsku. Argentina dala na šampionátu ve dvou zápasech 5 gólů a všechny dal Messi. Čeští fotbalisté si pak naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Teď se přesunou do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Zápas Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Čeká nás dnes v uvozovkách tedy nejchladnější den z celého týdne. Maximální teploty 27 až 29 stupňů, opravdu jsou tedy oproti minulým dnům mírnější. K tomu polojasná oblačná obloha a ubývání mraku až na večer.
9: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
10: No ahoj, 3 minutky po 9. hodině, dobré dopoledne, Praho, posloucháte nás na 937. No a máme pro vás samozřejmě skvělé hity, máme pro vás aktuální informace, které shromažďujeme tady u nás, takže vám nic neuteče, když zůstanete s námi a strávíte s námi to dnešní dopoledne. Ať už někde na dovolené, díval jsem se na to, řada mých kolegů, kamarádů, už vyrazila na dovolenou ještě předtím, než skončil oficiálně ten školní rok. Možná, že patříte mezi ně. Za pár minut si dáme třeba Pitbulla, Back in Time, no ale začínáme s Miley Cyrus. Tak Praho, dobré dopoledne.
9: Hit Radio City.

0: tisíc a něco.
1: Protože 26. července přijede sem k nám do Prahy. I'm back, tak se jmenuje jeho turné. Mimochodem to zcela odpovídá tomu, že před rokem tady byl. No a jestli stále ještě nemáte lístky, tak teď jsem se díval na to, jestli se dá na Pitbulla na letišti v Letňanech jako ještě dostat. A skutečně ještě dá. Samozřejmě nejsou to lístky na stání, ty už jsou vyprodaný. Pár míst by mělo být v Golden Circle, což jsou relativně dost drahý vstupenky. No a ještě jako pár desítek vstupenek najdete i na tribuny A, B, F a nebo E. Takže teoreticky stále ještě se můžete na Pitbulla vydat 26. července tady u nás v Praze. Myslím si, že to bude opět fenomenální. Tak co? Jak se máte? Všechno dobrý? 9:45? Doufám, že jste se probudili dneska dobře. Mně se teda spalo se mi nějak špatně. Tak jestli jste na tom velmi podobně, pojďme se podpořit navzájem. Vy na 777-937-777. Já za mikrofonem, že v tom prostě nejsme sami. Dáme si další skvělou muziku, připraven Cyril Sebastian a ze všeho nejdřív je tady Inna Fergie. Velký holky prostě nepláčou.

0: Sebastian, Rupa Leeds. Mimochodem, Sebastian teď nedávno potvrdil, že měl Evu Farnou v pokojíčku. Teda pověšenou na plakátu, jo? Protože byl samozřejmě na tom velkém trojkoncertu v Edenu a pěl samou chválu, no tak jednoznačně, my jsme si to asi všichni užili. Nicméně, Sebastian teď točí, nebo už vlastně natočil klip, je rovnou na šňůře a plus má teda nový vlasový přeliv, jo? Kdybyste ho někdy potkali, tak hledejte blondýna s červenou bugatkou, to bude Sebastian. Já mám pro vás další skvělé hity, třeba Shakiru.
1: Hit Radio.
2: Hey, hey, hey. Good to see you. Come on, let's go.

0: vítězstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Selaví a Khaled právě teď u nás. Hej, Radio City s vámi. Lily Allen je připravená za pár minut, dáme taky Offspring. No ale je tady začátek nového týdne a tím pádem taky ve vašich podcastových aplikacích najdete nový díl Vypalovačky. Ano, to je podcast našich kolegů a kamarádů z Hitradia 90. No a jestli jste poslouchali minulý díl, pak se tam určitě bavili o zahraničních seriálech, jo? Beverly Hills, Pobřežní hlídka, Přátelé a tak dál. No a protože seriály, 90-kové seriály je vděčné téma, tak se k tomu vracíme zpátky, ale tentokrát domů. Vracíme se do českých obýváků, do hospod, na zámek. Prostě český sitcom, tak jak v 90. letech vznikal a tak jak v mnoha případech začínal. Pamatujete si třeba na Nováky, Dobrodružství, Kriminalistiky, Život na zámku, nebo pamatujete si legendární hospodu?
1: Že tam točili opravdový pivo a že opravdu pili to pivo.
2: No ale pozor, nepili pivo alkoholický, ale nealkoholický.
3: No, ale byl, jo,
2: protože jinak by byli
3: aspoň
2: furt jasně pod stolem. Jako jo.
1: Jasně, protože tak, já jsem právě oceňoval na tom, že opravdu tam je to pivo, že to není žádná barevná voda.
2: To bylo, no, ale na alko.
3: No, Bronislav Poloček tom taky hrál a ten se jako vydupal, že chce opravdu jako skutečný pivo, že chce skutečnou desítku a ke konci natáčecího dne občas všichni trošku jako už byli kejvaví právě protože ke konci toho natáčení dostávali opravdu jako už i alkoholický pivo.
0: Možná za odměnu. Vy si poslechněte Vypalovačku, tentokrát české 90-kové seriály, všechno najdete na našem YouTube, na našem webu anebo ve svých podcastových aplikacích.

0: Lily Allen ve 9:45. Hit Radio City a za pár minut třeba Rose a Bruno Mars, Apaté Apaté. Ale protože už je oficiálně léto, tak vám samozřejmě nabízíme i velké letní hity. Já vzpomínám na jeden rok, to se točilo neuvěřitelně. Rok 2009. Možná už jste si teď vybavili přesně to léto 2009. Co jste tak asi zhruba dělali? No to už máme totiž... No dlouho. 17 let? Tak si dáme Edward Maja, Vika Džikulína u nás už za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Novinka od Činasky, jmenuje se Selhání. A že to je hit, to pochopíte úplně jednoduše. Dneska si to po zbytek dne totiž budete zpívat. Jako dostane se to do hlavy úplně jednoduše. Tak dobré dopoledne, Praho. Za chvíli tu máme další čerstvé zprávy a velké hity vám naservírujeme i po 10. hodině. Třeba Two Colors anebo Ava Max. Co se děje v Praze, Lucko?
1: Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Přetrvávající kolony a dlouhé zdržení od Černáku. Tady se táhne kolona až po Štěrboholi na minimálně 10 až 15 minut. Odhadujete zdržení, ale může se dál prodlužovat. Také příjezd do metropole po D1 od Průhonic v koloně až po nájezd na magistrálu. Zdržení je také hlášeno se sjezdu z D1 na Pražský okruh. Tady kvůli pracím na silnici ještě před Jesenicí. Vyjedete do dlouhé kolony, ale pokračujete v ní dál až po Komořany. Zdržení je v tomto úseku minimálně čtvrt hodiny, no a další po pojíždění. Menší nehoda na sjezdu z D5 na Pražský okruh, ale také na úrovni Slivence, respektive Zalohkovém směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Na 1 kilogram, květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži v Čelákovicích, je ve špatném psychickém stavu, ohrožovat měl tamní učiliště, to je ale aktuálně prázdné. Na svém účtu X policie informuje, že opatření preventivně rozšířila mimo jiné u budovy ministerstva vnitra a školství v Praze. Muž se pohybuje v modré fábii, viděli ho naposledy v 8 hodin ráno v Brandýse nad Labem, vše pro vás dál sledujeme. Po dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školy přijatých zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů o středoškolské studium. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firm a také novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne. Olympiáda dětí a mládeže v Praze pokračuje dalším dnem. Centrem dění je výstaviště v Holešovicích, kde sídlí olympijský dům. Sportuje sále po celé metropoli, popisuje radní pro sport a volný čas Antonín Klecanda.
5: Můžete přijít například na kanoistiku v Pražské Troji, na házenou do Kobylis nebo na Slávy, na florbal, ať už do haly na 11. či do haly na Jižním městě, po případě na další sportoviště. Seznam těch sportovišť se dá nalézt na webu na stránkách Olympiády dětí a mládeže.
1: Vstup na jednotlivá sportoviště je zcela zdarma. Olympiáda dětí a mládeže potrvá do čtvrtka.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Většinou polojasno, oblačno v Praze a okolí, čekají nás možná přechodně i menší přehánky. 27 až 29 oproti včerejšku i víkendu mírnější teploty a přidá se také chladnější severní vítr.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
8: Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak hezké dopoledne, po 10. hodině Two Colors a Safri Duo před námi, taky novinka Kateřiny Marie Tiché, její byt 66. No a hlavně taky možnost nechat si úplně zdarma změřit IQ. No, pravda, má to podobu City Quizu, buď uspějete nebo ne. Takže vlastně jako výši svýho IQ se asi nedozvíte, no. To nevadí, i tak bych hrál už za chvíli. Hitra.

0: bytě 660. To je takový love song prvnímu pražskému bytu Kateřiny Marie Tiché. Právě teď dohrála tady u nás na Hit Radio City. Dáme si Nirvánu za pár minut, ale... Jasně, teď je ta příležitost, jak od nás něco získat, ale hlavně, jak si procvičit mozkové závity, přátelé. Protože i dnes pro vás mám něco z našeho města. To znamená, je to zvuk, který můžete slyšet v metropoli, jo? A mě zajímá, co je to za zvuk. Bude to poměrně jednoduché, myslím si, že takhle jednoduché už jsem to dlouho neudělal.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Tak shodneme se, že tohle asi u nás v Praze slyšet můžeme. Já vám to udělám trošku těžší, mě teda jako zajímá, co to je za linku, jo, na které je tohle hlášení. Každá linka má svůj vlastní gong.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Takže abyste mi jenom nenapsali metro, jo? To jsem z toho pochopil, ale potřeboval bych vědět, jaká linka pražského metra to je. 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam směřujete svoje odpovědi.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: No a jako odměnu za to, že tady

0: Máme vlastně takové městské zvuky, městskou výzvu, tak vás pošlu na Urban Challenge. Mám tady dvakrát dvě registrace na závod, který je už o tomto víkendu, který je o... opravdu jako fenomenální, je na Vyšehradě a čeká vás jedinečný překážkový závod v kulisách jedné z nejkrásnějších pražských lokalit. Můžete tam být, stačí vědět, z jaké linky to je.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: Kdo ví, tak bere telefon, právě teď nahrává hlasovky nebo ťuká do klávesnice a píše na 777 937 777.

0: Medusa, Becky Hill a jejich Lose Control. Posloucháte Hit Radio City. Dáme si za pár minut Linkin Park. Ale musíme gratulovat, protože no dneska překvapili jste mě, přátelé. Čekal jsem daleko více správných odpovědí. Musím říct, že řada z vás byla jako trošku zmatená. Ale Lucka napsala správně, Romana napsala správně, taky Alex, Kamila, Jindra, Honza a Michal. A to je úplně všechno. Přestože zpráv dorazilo opravdu velké množství, tak někteří jste se sekli. Kdo ještě ví správnou odpověď, to je Blanka, která je se mnou na telefonu. Dobré dopoledne, Blani.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Tak, vy jste mi říkala, že jste rozená Pražanda, takže to nebyl žádný problém, jo? Tak já to pustím.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: No a teď je zásadní to, z jaké linky pražského metra je tohle hlášení. Blani, povídejte.
1: No, je to trasa B.
0: A je to správně, samozřejmě, je to Bčko. Dokonce, pokud si pamatuju dobře, myslím si, že to byla Eva Jurinová, která namluvila celou tu linku B. Ano, a ten gong.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Je prostě z toho Bčka, to znamená z té žluté trasy. Blani, vy jezdíte pravidelně žluťáskem?
1: Určitě.
0: Jo, jo.
1: Bčko a Cčko využívám nejčastěji, když jsem v Praze.
0: No víte, a teďkon jste v práci?
1: Teď jsem v práci.
0: A máte tam teplo?
1: Strašný.
0: A klimatizace nebo něco, nebo prostě si jenom musíte podfukovat?
1: Podfukujeme, tady máme každá větráček na stole, to nám musí stačit.
0: No výtečně, no tak mám pro vás dobrou zprávu, protože za to, že jste dneska dobře věděla, tak 4 registrace na Urban Challenge na Vyšehradě tenhle víkend, překážkový závod, schody, auta, pneumatiky a tak dál. Rozhodně máte možnost se tam jít zaregistrovat a hlavně já vám přeju, ať to dneska v té práci přežijete. Nemáte to na dlouho, ne ještě?
1: Ne, jenom do 4 hodin do odpoledne, no, to je v pohodě.
0: To je dobrý, to je 5,5 hodinky, to je jak nic, jo?
1: Samozřejmě, neřeknu obouvník, tak jdu domů.
0: Je to tak. Tak si mějte krásně, děkuju moc za telefonát a zase někdy, jo?
1: Já děkuji, mějte se krásně.
0: Taky, hezký den, naschle. Další příležitost, jak si procvičit mozkové buňky a k tomu ještě něco získat, tady bude zase zítra. Pustíme si prostě další zvuk, který můžete slyšet jenom tady u nás v Metropoli.
3: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

FM, Linkin Park, a mám pro vás jednu čerstvou informaci přímo z metropole, protože policie evakuuje v centru Prahy obchodní dům, prověřuje se opuštěné zavazadlo, to je čerstvá zpráva. Zasahuje se v centru Prahy v obchodním centru Bílá labuť. Tam policisté prověřují opuštěné zavazadlo, na místo vyjel i pyrotechnik. Má to samozřejmě vliv i na dopravu, protože tramvaje a autobusy jezdí odklonem. Konkrétně tedy tramvaje číslo 3, 8, 24, 34 a autobusy linek 194 a 207 jezdí odklonem, takže s tím rozhodně počítejte, pokud jste využívali v okolí Bílé labutě tyto tramvaje, tak pravděpodobně na ně čekáte úplně zbytečně. Informujte se samozřejmě přímo v aplikaci dopravního podniku a o tom, jak to bude momentálně probíhat v okolí Bílé labutě, o tom vás budeme i nadále informovat. Čerstvé informace, protože my víme, co se v Praze šustne, to je Hit Radio City i dneska dopoledne. Máme pro vás Coldplay Sky Full of Stars a za pár minut třeba Offenbach. Hrajeme zkrátka ty největší hity. Tak pokud možno, klidné úterý.

0: Cambodia, tak se jmenoval ten originál od Kim Wilde. Tohle je verze od Offenbachu s názvem Overdrive. Posloucháte ty největší hity, které vám servírujeme tady u nás na Hit Radio City i před 10:45. No a budeme v tom pokračovat, nebojte se. Velký hit od Gigiho de Agostina. Zazpomínáme na začátek milénia. L'amour toujours si zahrajeme už za chvíli pro letní náladu a atmosféru a přidáme k tomu třeba Michala Hrůzu.
1: Na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Blíží se 11. dopolední, vy posloucháte Hit Radio City. Mimochodem skvělý vkus. Děkujeme. Ed Sheeran a nebo Hunter X, či snad David Guetta. Tyhle velké hity vám budeme hrát po 11. Teď se zeptáme Lucky, co se děje v Praze.
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Menší kolona se táhne od sjezdu z D1 na Pražském okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti, tady se zdržíte kolem 5 až 7 minut. Není vyloučeno, že zdržení bude ještě narůstat. Platí to také pro Kbelskou ulici a oba směry, nebo Černák a směr na Štěrboholy. No a také pokud jezdíte Prahou a okolím, tak přidáme ještě další informaci. Jak už od nás víte, policie od rána pátrá po ozbrojeném muži, který se původně pohyboval modrou Fabii, ale tu v posledních minutách vyměnil za další vůz. Mělo by se jednat o vozidlo Renault Megane vínové barvy a poznávací značka je 1S08861. Pokud toto auto uvidíte se pohybovat někde v okolí Prahy nebo i v Praze, kontaktujte linku 158. No a vaše dopravní info dál posílejte na 777-937-777.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace na summit v Ankaře považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Žádá ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu a aby uložil vládě nevytvářet mu překážky při výkonu pravomocí. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje, podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žalobu. Vláda rozhodla pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jak se bude summit konat, uvedl to Babiš na síti X. České vysoké učení technické uzavřelo strategické partnerství se společností Prague Boats. Společně podpoří rozvoj udržitelné vodní dopravy. Chtějí také hledat nové možnosti, jak začlenit lodní dopravu do konceptu chytrých měst budoucnosti. Spolupráce propojí zkušenosti z každodenního provozu elektrických plavidel a s nejnovějšími poznatky v oblasti digitalizace a smart city technologií. Spojka mezi Žižkovem a Karlínem ožije. Tamní tunel, který denně využívají stovky lidí, se promění v galerii, popisuje mluvčí Prahy Tadeáš Provazník.
4: Tunel projde proměnou na atraktivní místo setkávání se s uměleckými díly předních českých a zahraničních vizuálních umělců všech generací. Stane se veřejnou galerií představující atraktivní projekty rozličných výtvarných médií, od mozaiky a nástěnné malby přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie k sochařským realizacím.
1: Kachlíkové stěny tunelu dostane zápůjčkou na 15 let spolek Žižkovského tunelu, který se o místo postará.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Proměnlivá oblačnost v průběhu dnešního dne většinou polojasno, přechodně oblačno, na večer ubývání mraku. Maximální teploty mírnější kolem 28 stupňů a foukat bude také chladnější severovýchodní vítr.
3: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak řekl bych po zprávách, že to dnešní úterní dopoledne je poměrně výživné, děje se nám toho víc než dost v hlavním městě. My to samozřejmě i nadále sledujeme, takže čerstvé informace od nás dostanete. No, představ si, Luci.
1: Ano.
0: Když neprší v Praze,
1: ano,
0: tak přesto prší.
1: No, teď tomu nerozumím.
0: Nemusí,
1: pojď to vysvětlit,
0: nemusí
1: protože
0: totiž pršet,
1: dešť si přejem.
0: Ano, nemusí pršet jen z mraku. Mm-hmm. Jo, to je zajímavá věc.
1: A ty nám určitě řekneš více.
0: Praští hasiči. A už jsme doma, jo. To znamená, jak dobrovolní hasiči bojují proti tropickému vedru v hlavním městě. I to se dozvíte od nás za pár minutek. David Guetta, Asia, Titanium a nebo Ed Sheeran za pár minut. Další velké hity i v poslední třetině dnešního dopoledne. 4 minuty po 11.

Jestli máte pocit, přátelé, že zejména centrum hlavního města je v těchto vedrech jako v podstatě taková rozpálená pánev, no tak nemyslíte si to sami. Praha 1 díky tomu znovu poslala do ulic dobrovolné hasiče, kteří pomáhají ochlazovat ta nejvytíženější místa, to znamená kropí ulice a taky veřejná prostranství. Jo? Takže na Staromáku už byli, v okolí Pražského hradu je taky můžete potkat a na dalších frekventovaných místech můžete v těchto dnech v podstatě zažít déšť, aniž by pršelo z mraku. Jo? Může pršet i z hasičské cisterny. Samozřejmě cílem je ulevit lidem, a to v místech, kde je hodně turistů, taky hodně seniorů, dětí a vůbec vlastně všech, kdo se centrem pohybují v těchto tropických teplotách. To znamená, ono nemusíte schytat jako přímo spršku, ale už jenom když půjdete okolo, tak jako je tam přece jenom trošku lepší vzduch. Jo. Letos navíc dobrovolní hasiči vyrazí dokonce i na výstaviště, na Sedmičce. Tam se samozřejmě ochlazuje během olympiády dětí a mládeže, která je v plném proudu. No a pozor, jedno upozornění, které je přímo od hasičů. A berte ho fakt vážně, jo. Je to voda z hasičské nádrže, jo? To znamená, není to pitná voda. Na osvěžení super, ale prosím vás, nechytejte to do lahve, to je úplně zbytečný. Jak jsem sliboval, S-House jsou tady právě teď, jejich Love Tonight. Tak přátelé, dobré dopoledne, hit Radio City.

0: Tam Ďurica na svých koncertech pomotá, no, hlavu nejedné ženě. Tak on je prostě atraktivní, no, co si budeme povídat, pánové, prostě. Já mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem na jeho koncert jednou vyrazil s manželkou. Najednou jsem byl hned na druhé koleji, ale tak to se prostě stává. Mandolína od Adama Ďurici právě teď u nás na Hit Radio City a samozřejmě, že další muzika je pro vás připravena. Na dnešní dopoledne Imagine Dragons anebo Miles Smith.
1: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: better.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Také tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stopečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A takže se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to ale dělat. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdohla tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

I Radio City a s vámi Miles Smith, a protože víme, co se šustne v Praze. Je to zhruba, no, hodinka a půl, co jsme vás informovali o tom, že se evakuovalo obchodní centrum Bílá labuť v centru hlavního města. A před obchodem Bílá labuť v centru dneska byl nalezen odložený kufr a proto na místo jel pyrotechnik, musel se celý obchodák evakuovat a dokonce i přilehlá ulice. A teď si představte, už je to jako zažehnaný, už je to v pořádku, už tam jezdí i tramvaje. Teď si představte, co ten pyrotechnik uvnitř podezřelého zavazadla našel. Protože po důkladném prohledání tam bylo dětské záchodové prkénko. To je stejně zvláštní, kdo teda převáží v kufru dětské záchodové prkénko, navíc ho tam zapomněl, aniž by si proto jako přijel zpátky nebo co, kvůli tomu se zastavila v podstatě celá tramvajová doprava v okolí Florence a byl tam jako celkem chaos, zhruba na nějakou hodinku a půl, tak teď už to máme uzavřeno, nález odloženého kufru na chodníku i s dětským prkénkem už je tedy pod dohledem policistů. Nic se nikomu nestalo. To je samozřejmě dobře. Tak Labuš a Be My Lover, to je velká devadesátka, na kterou zaspomínáme právě teď a která vám může hrát třeba i na našem dubovém rádiu Hitradia 90, protože tam hrajeme devadesátky od rána až do večera. Naladíte v dubu po celé republice anebo samozřejmě na webu či v aplikaci Rádia.cz. Rá, rá, rá.

0: Z Hitrádia Benson Boone. A za chvíli Olga Lounová, anebo taky Topic, to všechno do 12. hodiny. Ode mě ještě připomenutí jedné zásadní věci. Letošní Hrady CZ startují už za pár týdnů a pozor, jenom do čtvrtka to máte za nejlepší cenu. Takže když s námi vyrazíte na Hrady, pořídíte si lístky v tuhle chvíli za cenu od 1200 korun, ale pozor, jenom do 25. června. Mirai, Rybičky 48, Dunlanda, Harley, MiG-21 a tak dál. Prostě od prázdnin budou potom všechny druhy vstupenek o dost dražší. Tak se na to mrkněte, lístky za nejlepší ceny na Hrady.cz kupujete na www.hrady.cz/vstupenky. No a Kuba Urban se loučí, zítra zase v 9.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátká kolona se táhne od Černáku po Štěrboholi, také v okolí Motola nebo na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete k D1. S krátkým popojížděním počítejte i v centru. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
8: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
7: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a také z Prahy pátrá po ozbrojeném muži. Zaznamenán byl ráno ze střelnou zbraní v Čelákovicích u učiliště. Hledaný střídá auta, naposledy byl viděn ve voze Renault Megane vínové barvy. Jde o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Karlovarském filmovém festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Teď se podíváme k nám. Magistrát převezme od Prahy 5 přípravu výstavby základní školy ve vznikající čtvrti na Smíchově. Škola s názvem Smíchov City s kapacitou 580 žáků má zahrnovat také sportoviště, zázemí pro volnočasové aktivity a bytový dům pro zaměstnance. Předpokládané náklady projektu jsou 1,5 miliardy korun.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Odpoledne většinou proměnlivé, polojasná, oblačná obloha, foukat má chladnější vítr od severovýchodu a maximální teploty budou šplhat na 27 až 29 stupňů.

Je pravé poledne, posloucháte Hit Radio, začínají srdcovky a jak jste slyšeli ve zprávách, tak hlavní město je na nohou. Pořád hledají toho ozbrojeného zločince. Tak říkám si, chtělo by to tady nějakého Batmana, kdyby jsme měli. Jo, co by prostě jako skočil do auta a vyřešil by to za nás, za všechny. No a když Batman, tak pojďme do roku 1995 a dáme si filmovou píseň z filmu Batman Forever. Za mě asi jeden z těch nejlepších Batmanů. Co myslíte? Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones a Val Kilmer.

0: me, thrill me, kiss me, kill me. Ty taky neví, co chtějí. Je 12 hodin 7 minut, s vámi Hit Radio, tohle je srdcovka číslo 1 a milovníci Batmana poznávají rok 95 a film Batman Forever.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: I'm Batman. Pojďte si to říct. I'm Batman. To je prostě jako nádhera. Díky moc tady Pítrovi za zprávu, který píše: čau Jirko, Batmanem se mi udělal na úvod srdcovek ohromnou radost. Jako děti jsme si na něj hráli pořád. Mám ho rád dodnes. Nový díly jsou super, ale s Hádankářem a Jokerem je podle mě nejlepší. Čus bus, Pítr. No jo, pod to se asi i dokážu podepsat. Jsem zbožňoval Jima Curryho jako Hádankáře. Ten Joker, který se tam objevil, který ho stvárnil Tommy Lee Jones, tak je jako fantastický. Je to samozřejmě víc jako komiksový, než ty nový díly, které už teďko známe z toho 21. století. Ale je to prostě legendární. Takže jsem rád, že vám hned na úvod udělala radost filmová píseň. Mimochodem z roku 95 právě z Batmana Forever. Osobně doporučuju, pokud nevíte, co autem na dlouhý cesty, když pojedete někam na dovču, nebo s dětma na chatu, tak dejte si celý soundtrack. Fakt to stojí za to. Je to fakt jako skvělý. Je to vlastně podobný, jako když si pustíte soundtrack třeba z Foresta Gumpa. To taky jako co hit, to perla. Bude vás to bavit.

0: poznali jste, z jakého filmu, z jaké ikonické scény to je?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak pokud patříte mezi milovnice Ďábel nosí pravdu, tak samozřejmě víte, ta odpověď byla úplně jasná. A nebo i seriál Grey's Anatomy, i tam se objevila tahle legendární píseň. 12 hodin 17 minut, vůbec jsem netušil, že ty srdcovky budou dneska až takhle moc filmový. Ale na druhou stranu, proč ne? Teď, když si vzpomeneme, a teď i vy, když si vzpomenete na 90. léta, tak se vám 100% prostě vybaví videopůjčovny, vybaví se vám videokazety. Byla obrovská výhoda, když někdo v baráku, jakože v paneláku, tak měl i video rekordér, který dokázal nahrávat, takže kolikrát jsme si prostě jako přehrávali ty kazety z té půjčovny na nějakou koupenou, no, prostě se to tenkrát dělávalo, no, tak to bylo. Na druhou stranu taky jsme seděli u televize, nahrávali jsme si stejně tak jako na normálně audiokazety z rádia a písničky, tak jsme si nahrávali i filmy z televize. Tenkrát naštěstí ty reklamy nebyly tak extrémně dlouhý, ale i tak jsme si museli dát pauzu, že jo, protože se to pak nedalo nějak sestříhat. No, jsou to nádherný vzpomínky. A když vy si teď vybavíte sebe jako děti, co chodili do videopůjčovny, anebo na váš obývák plný videokazet, co byl tenkrát váš nejoblíbenější film? Zkuste trošku popřemýšlet, napište mi film a já zkusím k tomu najít i hudbu a ještě bychom si ji dneska v srdcovkách mohli dát. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do studia Hit Rádia, tak se těším a do té doby tak si dáme jednak Chicago a právě teď i Master Boy.

0: jak moc těžké je se někdy omluvit, tak o tom je celá tahle píseň. Hard to say I'm sorry. Jo, jo, já se taky budu se tomu mluvit, protože nám končí dnešní srdcovky. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ale na druhou stranu, aspoň jsme si to užili. Ještě jedna srdcovka nám zbývá, ta bude dneska filmová. Na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 mi posíláte tipy vašich nejoblíbenějších filmů, na který si pamatujete jako děti. A tady... Samozřejmě, milovala jsem Bod zlomu s Keanu Reevesem a ta hudba fantastická. Zdraví Ilona. Ahoj, jasně, musíš uznat, že další hodně vyvedený soundtrack je z Matrixu 1, to je prostě strop. Pod to se podepíšu, to si vybavíme asi všichni, kdo jsme chodili na začátku milénia do klubu, tak jakmile se začaly hrát nějaký věci z Matrixu, tak ta klubovka byla neuvěřitelná. Lví král, dokonalý film neboli pohádka s krásnými písničkami, vyrostli jsme na tom se ségrou, je nám 38 a 39 let a stále ten film milujeme. Díky moc za vzpomínání, zdraví Lucie. No, ráda se stalo. Co tady máme dál za vaše tipy? Predátor. To je skvělý, ale pozor, jo, Predátor a píše to dívka. Ahojky, za mě je to Predátor, zbožňuju ho doteď a je to moje nejsrdcovka. Upřímně jsem zbožňovala taky Arnolda jakože policajta ze školky, juniora a tak dále, ale když jsem viděla Predátora, začala jsem Arnolda nesnášet, protože zabil toho super ufouna. To se producentům fakt nepovedlo. No, tak aspoň někdo mu fandil tenkrát. No, bude to těžký pro mě vybrat teda jednu píseň z nějakého filmu. Z jakého by to mělo být? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Dejte ještě vědět na 777-937-777. Tady vidím poslední Mohikán, to je topka. No, ježišmarja, to zbožňuju, samozřejmě. To mi připomíná i plzeňský hokej. To jestli máte rádi poslední Mohikán a máte rádi hokej, zajděte se někdy tam, protože to je nástupovka plzeňských Indiánů. Jo. Tak možná, že já mám teď svýho favorita. No ještě mě můžete zkusit nějak přesvědčit na ten váš film. 777-937-777. Máme na to cca 10 minut.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Poetika s Hitem blízko, je 12.36, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Bude to filmová píseň, těch filmů jste opravdu napsali strašně moc. Od Top Gunu přes Pomádu až po Hříšnej tanec. Bylo to těžké vybírat, ale nakonec vybírám píseň z filmu Duch. Za prvé, je to nádherný film. Za druhé, je to nádherná píseň. No a za třetí, všichni máme někoho, kdo už tady s námi není a dali bychom cokoliv, cokoliv za ještě jednu poslední možnost se rozloučit a obejmout se, jako to bylo v tom filmu. V tomhle je vlastně asi celé poslání legendárního filmu. Tak zavřete oči a představte si, že právě teď se můžete obejmout. Tahle píseň je pro nás, pro všechny a speciálně ji posílám i do Rádia Kiss a rodině jejich kolegyňky Báry.

0: Pojďme utřít slzu, zhluboka se nadýchnout a žít dál.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Život je krásný a máme štěstí, že pořád můžeme být na této planetě, tak pojďme si to užít. Pojďme si nestěžovat na to, že venku je strašný horko, protože za půl roku tady bude strašná zima a budeme si říkat, už aby zase bylo teplo. Pojďme si užít ten každý den, stejně tak, jako si užíváme od pondělí do pátku ve 12 hodin Srdcovky Hit Rádia. Za chvíli nejnovější zprávy do té doby z hitů, například Eva Farna a Mirai, a dáme taky Simple Plan. Welcome to my life. Další skvělá hudba. A když to stihneme, tak dáme Disturbed. Tak buďte s náma.
2: Za 1 kg, květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90 a Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tedy závěr úterního poledne, my jdeme na zprávy, na Hit Radio pro vás připravena také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kbelská a směr k Černáku, zdržení kolem 10 minut, platí to pak dál i pro Štěrboholskou až po úroveň Běchovic. Zdržení, které hlásíte z Pražského okruhu, je zejména na úrovni Jesenice dál k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje, uvedl to na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí cestuje i mimo tradiční turistická místa. Potvrzuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller.
7: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedle v Kutné hoře.
6: Velké oblibě se v létě těší také park Miraculum v Melovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Současná vedra mají ve Francii první oběti. Od víkendu se tady utopilo 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním na nehlídaných místech. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Teploty tady šplhají k 45 stupňům. A teď ještě pohled k nám. Plánovaný P plus R parkovací dům na Zličíně vyjde Prahu na zhruba 620 milionů korun. O výběru firmy rozhodli radní hlavního města. Stavba má začít letos a hotova by měla být v roce 2028. Pětipodlažní parkovací dům pro zhruba 600 aut plánuje magistrát postavit v ulici Na Radosti, nedaleko depa metra.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Proměnlivá oblačnost, polojasná obloha, místy více mraku, oblačno, dokonce zataženo, na večer ubývání mraku a teploty kolem 27 až 29 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: 13 hodin, 3 minuty, s vámi Jirka, přeju pohodový den, taky dobrou chuť k obědu, pokud ještě i takhle po pravém poledni máte čas a polední pauzu, to vám přeju, taky trošku závidím a taky hodně přeju. A zajímá mě, jak se na tom s obědama? Chodíte někam do restaurace anebo si nosíte do práce krabičky z domova? Pokud jsou to krabičky z domova, napište mi na 777-937-777. Co je ten nejzásadnější důvod? Proč si nosíte jídlo z domova do práce v krabičkách? Proč to potřebuju vědět? Má tu spojitost s norským týmem na fotbalovém mistrovství světa. Vysvětlím za chvíli, do té doby Coldplay nebo právě teď Pharrell Williams.
4: Hit Radio City.

Rihanna na Hit Radio. Je úterý odpoledne, už máme po obědě, za chvíli bude 1:45 a prachy, tak to je nejčastější důvod, proč si nosíme do práce jídlo z domova v krabičkách. Není to proto, že byste neměli kolem dobrou restauraci, že rádi jíte sami nebo zdravě, ale jsou to opravdu peníze. Alespoň podle toho, co píšete na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. A vlastně to dává smysl. Já to tady v rychlosti počítám. Oběd je dneska minimálně 2 kila, to znamená 4 tisíce měsíčně jenom za oběd. To znamená, že na krabičkách se určitě dá ušetřit. Tak chápeme to, naprosto v pořádku, úplně v pohodě. Úplně jiný důvod, než vy, má fotbalová reprezentace Norska. Ta si nechala do Ameriky poslat lodí 1 tunu jídla na letošní mistrovství světa. A to teda převážně ryb. A ne, aby ušetřili, ale protože nevěří jídlu v Americe. Prostě chodí kolem, koukají takhle na ty normální Američany, kteří jsou v podstatě jako jiných proporcí než zrovna tady ti norští atleti a nevěří jídlu. Takže chtějí mít svůj tým skvěle připraven a tak si teda nechali poslat 1 tunu jídla lodí. To je mazec, jo. Chtějí mít tým ready a ne, aby byl věčně na záchodě s bolestma břicha. Tak si říkám, je to paranoia, anebo to dává smysl? Ty severské země, ty jsou asi ohledně ryb zvyklí na úplně jiný level, to je pravda, takže u nich se to asi dá pochopit. A když to vezmu úplně do detailu, tak si uvědomte, vy když jedete na dovolenou, jo? Já jsem se narodil v Plzni a když jedeme s klukama jenom tady na vodu, tak stejně si pro jistotu beru taky 6 plzniček z domova, radši sebou. Aj.

Green Day na Hit Radio, to je taky skupina, na kterou když půjdete na jejich koncert, tak na to nikdy do smrti nezapomenete. Byli u nás v Česku úplně poprvé na přelomu let 95-96, vlastně dvakrát hned po sobě krátce. No, nebyl jsem. Bylo mi 10, ale vlastně jsem je jako živě nikdy neviděl. Pokud vy ano, tak vám to přeju, ale hodně vám to taky závidím. Kdo ale u nás koncertuje velmi pravidelně, tak to je skupina Činasky. My si dáme za chviličku. Zítem stejně jako já. A možná, že i tohle je hit, který zazní v rámci jejich letního turné. Mimochodem na turné po Česku se vydávají po dlouhých 3 letech. Tak pokud vyrazíte, užijte si to taky.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hit Radio.

0: turn to dust all that I adore.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

P. Lost on You na Hitrádiu 13 hodin 36 minut. Dneska je úterý 23. června, to znamená, že dneska večer můžete vyhnat zlý duchy, konečně, jo? Stačí si udělat ohníček. Dneska v noci je svatojanská noc, to znamená, že po Česku budou opět svatojanské ohně, což nevím, jestli je v tomhle vedru a suchu vlastně úplně dobrý nápad, no. Tak možná místo toho můžete vyrazit třeba trhat magický byliny, jako heřmánek nebo třezalku. Natrhaný dneska v noci mají prý největší léčivou sílu. Takhle, ne, že bych tomu úplně věřil, jenom hážu takhle do placu tipy, co byste třeba mohli dělat, abyste si uvolnili myšlenky, abyste nemysleli na, já nevím, politiku, kterou teď momentálně v Česku máme, a nějaký ústavní žaloby prezidenta na vládu a tak dále, abyste nemysleli třeba na fotbal, ze kterého úplně nemáme radost, na mistrovství světa, nebo abyste třeba nemysleli na to, že zrovna vaše dítě dneska přišlo s tím, že ho nakonec nevzali na tu střední školu, protože to se dneska děti dozví. No, tak jenom abyste si prostě takhle jako vyčistili hlavu, tak můžete zkusit třeba tohle. Kdy jindy, než dnes, když k tomu ta svatojanská noc navíc spěje, navíc má být nádherně v Česku, má být úplně jasno a horko, tak můžete vyrazit. Teď link

0: frekvencí se na Hit Radio, je úterý odpoledne, s váma Jirka Plnář. A co máte teď na sobě? To neberte nějak jako takovou tu typickou otázku, ne. Zajímá mě to, jestli máte na sobě nějakou růžovou barvu. Nevím, ponožky, tričko, spodní prádlo nebo gumičko ve vlasech třeba. Prostě dneska je totiž Mezinárodní den růžové. Dneska se oslavuje růžová barva, tak pokud náhodou na sobě něco máte, no tak jste skvěle připraveni i do dnešního dne, to je nádhera. Tak když je to teda den růžové barvy, tak my se tady alespoň taky můžeme pustit nějaký hity na oslavu právě růžové barvy, tak co bychom si třeba mohli dát? Ne, pardon, to je špatný tlačítko, tohle jsem chtěl. Jo, to je ono. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. A stihneme taky Dašu. A budu taky The Calling. To všechno do 14. hodiny tady na Hit Radio, tak hezký růžový den.
1: Hit Radio.

0: zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
1: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu. Hit Radio City. Hit Radio.
1: J-Lo. Ja tu sa.

0: Daša s Item Austin, krátce před 14. hodinou, za chviličku nejnovější zprávy s Lucí, která nám řekne, jak to dál vypadá s tím chlapíkem na útěku, jestli už ho mají nebo nemají, podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Ještě před odpolední dopravní špičkou projíždíte centrem relativně bez zásadnějších komplikací, jen nárazová zdržení pak hlásíte z Černáku a Štěrbohol, nebo také na úrovni Jesenice na Pražském okruhu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Více než 60 hlídek, včetně vrtulníku, aktuálně stále pátrá po ozbrojeném muži. Ráno se pohyboval v okolí učiliště v Čelákovicích u Prahy, později pak v Brandýse nad Labem. Jedná se o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Pátrají po něm také kriminalisté v Novém Bydžově, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Pokud muže uvidíte, kontaktujte linku 158. Premiér Andrej Babiš odletěl do Maďarska na jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny V4. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí v rámci Evropské unie. Skupinu V4 vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
7: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
1: Zlikvidování bakterií v mase při grilování nám zaručí minimální teplota 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. A teď ještě pohled k nám. Autobusy MHD začnou blankou jezdit v polovině srpna, a to s číslem 145. Plánovaná linka, takzvaný tunelbus, propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Více informací na pid.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Odpoledne oblačné, polojasné, na večer ubývání mraku, většinou severovýchodní vítr a mírnější teploty 28 stupňů. Zítra ale opět porostou.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Máme před sebou poslední společnou hodinu, já jsem rád, že Lucie je pořád ještě se mnou tady ve studiu i po zprávách. Luci, prosím tě, když slyšíš sousedy, jo, své, tak co uděláš? Zacpáváš si uši, anebo posloucháš?
1: Jako, u čeho, když slyším sousedy?
0: Dobrý dotaz. U čehokoliv.
1: Tak mě to nějak asi nevadí.
0: Já tady mám totiž jeden velmi zajímavý průzkum, který se týká nás a našich sousedů. Mm-hmm. A jejich špízlování. Jo? A ten probereme hned po prvním hitu v našem pořadu Pravda nebo bullshit.
1: Já vycházím z toho, že oni vlastně taky slyší mě, že?
0: A přičem?
2: Hit Radio City.

0: Peter Bitch Project na Hit Radio. Za chviličku Imagine Dragons, taky Enrique Iglesias.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože byly 2 hodiny odpoledne a je úterý, tak si dáme náš pořad Pravda nebo bullshit. A tentokrát tady mám celkem zajímavé téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 35%, což je tím pádem vlastně jako každý třetí Čech, šmíruje svoje sousedy. Při hádce i při usměřování, řekněme. Je to taková jako telenovela pro nás zadarmo. Tak co? Co si o to myslíte? Týká se vás to nebo ne? Máte to tak, že když slyšíte sousedy, že se hádají, tak že prostě si pustíte televizi víc na hlas a že vám je to jedno a děláte jako, abyste hlavně neslyšeli, a nebo naopak všechno takhle slyšíte a jenom si říkáte, hele, oni se hádají. Ten jí teda, ježišmarjano, co zase proved? A pak to jako rozebírá samozřejmě ještě půlka celého baráku, že jo? Je to takový jako přímý přenos. Tak jak to máte vy? Dejte vědět, 777 937 777.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte IT Radio a dneska řešíme to, že...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 35% Čechů tak rádi šmírujou svý sousedy. Co vy si o to myslíte? Lucka píše, jasně souhlasím a myslím si, že je to víc než třetina. Minimálně polovina. Dělám to taky. Tomáš píše, hádky, ty poslouchám každý den od sousedů ze 6. patra. Už to máme doma jako malou telenovelu. Občas si otevřeme bramburky a posloucháme, kdo tentokrát vyhraje. Taky dobrý. Tady Pavel tak píše zprávu. My bydlíme v rodinném domě, máme plot a vidím, jak kolikrát sousedi chodí okolo, zastaví se a pak prostě čumí a čumí, co máme nového na zahradě. My jsme občas doma, koukáme na ně z okna, oni nás nevidí a stojí tam, drbou a čumí. Je to česká vlastnost. Taky dobrý. Další zpráva, Zdeněk. Ahoj, bydlím na sídlišti v paneláku ve 4. patře a občas koukám z okna a dívám se do oken ostatních sousedů. Tak doufám, že nemáš dalekohled, Zdendo. Pak už je to jako divný. Ale jo, chápu, no, tak já jsem taky jako kluk ze sídliště a taky si pamatuju, že prostě jsme se takhle jako dívávali a říkali jsme, jo, hele, tamhle ty, no, a tak. A teď, aby to nesklouzávalo jenom k tomu jednomu tématu, jo, o to nám přece jako nejde. Tady se bavíme jako obecně o tom, jestli otáčíme hlavu stranou a děláme jako, že se nekoukáme a nic neposloucháme, anebo opravdu prostě jako rádi šmírujeme a špízujeme naše sousedy. Pojďte se přiznat, anonymně, veřejně na Hit Rádiu. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, že je to pouze 35% z nás, anebo je to moc velké číslo?

0: Je to na probuzení, tmy v tom horku neusnete. Flowride a Kesha je 14.23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jak to vypadá?
1: Vědci
0: tvrdí, že 35% z nás normálně rádi šmíruje svý sousedy, tak se ptám, jak to máte vy. Tohle je hezká zpráva od Codyho. Hele, mně je teda úplně jedno, co, kde a jak dělají sousedi, ale má přítelkyně říká, hele, vedle v bytě spadne špendlík a už je s hrníčkem na zdi. Taky dobrý. Ahoj, my když jsme bydleli ještě s mojí teď už paní v bytovce a měli jsme se zrovna hodně rádi, tak na nás vždycky přišla zvonit sousedka a pak bylo slyšet jenom, jak rychle pospíchá k sobě do kutlochu. Dneska bydlíme už v baráčku a zase máme dobrou sousedku, která je jako security a vždy, když se něco děje, tak prostě vyleze. Zdraví Roman, tohle taky dobrý, čau. My jsme v rodinném domě přejmenovali sousedku na Sondu, protože od rána do večera seděla na balkoně, kouřila a čuměla, co je kde nového. No a samozřejmě, že věděla, i když jsem se vrátil z hospody. A asi tato je poslední zpráva, kterou si můžeme dát, tak tato hezky vystihuje. Myslím, že jsme všichni nějak zvědaví. Já, když slyším vedle sousedy, tak mě to potěší, že to není jenom u nás. To znamená, pojďme udělat rezumé. 35% tvrdí vědci. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně, ale úplně mimo a vůbec neví, jak to v Česku chodí, protože jestli my něco jako máme rádi, tak je to špízování vlastních sousedů. Tak nezapomeňte, až dneska večer budete doma, ne, že budete potichu, ať už budete dělat cokoliv, protože tím děláte jenom radost vašim sousedům. Ať se taky dozví něco novýho, ne?

teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Také tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A tak se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to ale dělat. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se ze zdola tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Anderson na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Dobrá zpráva je, že byl zadržen nebezpečný muž se zbraní. Podrobnosti pro vás chystáme do zpráv přesně v 15 hodin. Zároveň tak jako projíždím, co se děje nejenom u nás, ale taky ve světě. A našel jsem tady teď aktuální informaci, že v Maďarsku zadrželi nějakého chlapa, který měl doma lidské maso, že jedl normálně kanibala v Maďarsku. To je strašný, to je strašný. No na druhou stranu jako v tomhle měřítku, tak už mám pocit, že i ta naše odpolední show snad bude jako normální teda. No nevím, takhle, zase. Budeme se pouštět do velkých teorií. Sami se nechte dneska překvapit zase, s čím přijdou mezi 15. a 18.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přilej se.
3: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
4: Zlepši si náladu.

0: Bude 3:15. Venku už nám zase začíná svítit sluníčko. Ty mraky, které byly celý dopoledne, tak ty pomalu ale jistě půjdou pryč. Stejně tak jako já tady ze studia musím uvolnit místo také naší odpolední show. Ta pro vás i dneska bude mít plnou nádrž zdarma, tak pokud jste se stanete nebo už jste součástí naší dopravní hlídky, tak opět máte šanci dneska mezi 15. a 18. Co stihneme ještě do 15. hodiny zitu? Velšili Arms, Leony nebo taky Timbaland ve spojení s One Republic. One Republic mimochodem budou mít koncert o víkendu v Česku. Já vám tenhle týden budu rozdávat lístky, ale ještě jsem vám to prej neměl říkat. No, tak je to venku, tak se máte na co těšit. Já se na vás budu těšit zítra, já jsem Jirka Pelnář a ve 12 nám zítra společně začnou srdcovky.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Pražský okruh od sjezdu z D5 popojíždí na úrovni Jinočan a Ořechu, to je taková odpolední klasika, předám i okolí nemocnice Motol, Bělohorská, Karlovarská ulice a také příjezd na Hloubětín. Kvůli dopravní nehodě tady se připravte na 5 až 7 minut v aktuální koloně a popojíždí také Štěrboholská na úrovni Štěrbohol. Tady to platí pro oba směry. I dnes odpoledne hrajeme o plnou nádrž, takže vaše SMSky pište nebo nahrajte hlasovky na WhatsApp na 777-937-777.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Hledaný ozbrojený muž je dopaden podezřelého Petra Šimona, před hodinou zadrželi pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Od rána po muži, který mířil ze zbraní k učilišti v Čelákovicích, pátralo na 6 desítek policejních hlídek nejen v Praze, ale také ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a také policejní vrtulník. V Tupolebově ulici TSK instaluje dočasné semafory. Důvodem je očekávané zvýšení dopravy během rekonstrukce k Belské. Cílem není dopravu zpomalit, ale naopak zlepšit její plynulost a bezpečnost, a to v místě frekventovaného přechodu u zastávky MHD Tupolebova. Praha bude hostit mistrovství Evropy v box lacrosse. Sport, který je rychlejší než fotbal a tvrdší než hokej. Slavnostní zahájení proběhne v Radotíně a celých 10 dní pak můžeme sledovat různě po Praze zápasy o medaile. Více najdeme už teď na eblc2026.cz.
7: Fotbalový servis.
8: Poslední utkání základní skupiny před sebou má český fotbalový nároďák na mistrovství světa v Americe. Dopoledne tým odcestoval z Dallasu do mexické metropole, kde se bude hrát na slavném aztéckém stadionu. A podmínky rozhodně nebudou příznivé. Stadion totiž leží v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Po dvou kolech mají Češi na kontě jediný bod. Nejprve prohráli 1-2 s Koreou a poté pouze remizovali s outsiderem Jihoafrickou republikou 1-1. Případné vítězství nad Mexikem by našim dalo jistotu postupu. Remíza by jim stačila pouze při schodě řady dalších výsledků. Utkání na aztéckém stadionu začne ve středu v 19 hodin tamního času, což pro nás znamená budíček ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Dnešní odpoledne většinou polojasné, místy oblačné s maximální teplotou kolem 29 stupňů a fouká mírný severní vítr.

0: hodiny, 2 minuty, no a vaši dva jsou tady zase. Vince a Dominik, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, milí přátelé, nejmilovanější lidé a dobré duše.
0: Máme hned na začátek takový upozornění. Prosím vás, nenechávejte ty kufříky se záchodovými prkinky jen tak na ulicích. Děje se to, bojujem proti tomu, nevíme, co s tím.
1: Hele, ty máš jako nějaký konkrétní případ, nebo už se definitivně zbláznilo?
0: Ne, ano, vlastně, protože já si říkám, ten kufřík, že má v sobě prkínko, mě už ani nepřekvapilo.
1: Ty mluvíš o tom, kvůli kterému dneska evakuovali Bílou labuť.
0: Jo, to jsme neřekli. Prosím vás, kdo byl v okolí Bílé labuče, tak pozor, evakuovali to tam, můžete narazit na volně opuštěné kufříky z prkenky.
1: Proč tam pro boha bylo to prkínko?
0: Snad na to dneska za 3 hodiny přijdem, ne?
1: Ano, váš investigativní pořad, Domča a Víny. Hit Radio City.
0: Ne, ty jsi Sherlock a já jsem bakalář Watson přece.
1: No, to jsme si už učili.
0: Lady Gaga!

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

0: Máme 10 minut po třetí, posloucháte Hit Radio City. Ano, vaše odpolední dvojka je v tom opět s váma. Přátelé, já jsem si objednal novej telefon.
1: No ale Domčo, objednal, to není novej telefon. To je starý
0: pro
1: telefon.
0: Pro mě je novej.
1: To je prehistorický telefon.
0: Kdo z vás by nevěděl, já měl 17 Pro iPhona. Tak kam jít dál, že? Jsem si řekl. No, přišel jsem zkrátka, přátelé, na tlačítkový telefon.
1: Jako byl ten chytrý telefon na tebe až moc chytrý?

0: čtvrt na čtyři. A nový hit, za kterým stojí Krištof. A Domi Aláďa. Hezké odpoledne, Praho. Posloucháte Hit Radio City. Je tady Dominik, taky Vincent, a já jsem vám říkal, že jsem přišel na tlačítkový telefon. Dneska je to první den, jo. Ale uvědomil jsem si, kolik to má, přátelé, výhod, ty asi tušíme, dopaminový detox a podobně, ale kolik věcí se nám propíše z těch chytrých telefonů, i když máme v ruce tohle.
1: Takže jako třeba neskroluješ, jo?
0: No právě, že skroluju. Já jsem se několikrát dneska nachytal, že vezmu ten telefon do ruky, vystřelí mi po něm ruka a když už ho mám, tak skroluju akorát mezi hadem, budíkem, kalendářem a tak.
1: A máš tam hada klasickýho?
0: Právě, oni ho aktualizovali, to mě strašně štve. Není to ten had, co si všichni pamatujeme, už je jako moc digitální a není to...
1: Hergot, ale jako můžu ti říct, že ses adaptoval rychle, protože když jsem s tebou dneska volal, tak jsi zvedl takhle. Halo? Vinco?
0: To je další věc, když voláte s tímhle, tak máte pocit, že musíte křičet.
1: A ty řveš hodně.
0: Já řvu hodně, to je pravda. A taky, když vám přijde SMSka, tak schválně podívejte se na babičku svoji nebo na dědu, když jim přijde zpráva.
1: Ano.
0: Vypadáte u toho úplně stejně.
1: Zmáčknout oči, dát to daleko od sebe, kouknout se trošku jakoby přes nos, otevřít pusu a dělat já to nevidím.
0: Ale stejně si myslím, že budu cool, protože mýho hada bude chtít hrát každý.
1: Ne, on je moc digitální.
0: Digitálně zvětšen. To bude ta druhá cesta do Turecka, co podnikneme ještě.
1: Opravdu, Domčo, takhle. Začali jsme dneska teprv.
0: Unstoppable.

0: Přesně 15 hodin 20 minut, vy posloucháte Hit Radio City a včera jsme si tady říkali, že je v Praze takový dopravní problém, tedy dostat se z bodu A do bodu B. No a proto vždycky ve 20 vám s tím chcem píchnout, mrkneme se, kde to jede, kde to stojí.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, kolony se tvoří v těchto chvílích na Kulaťáku a v jeho okolí. Sílí provoz také v Letenském tunelu v obou směrech. Připravte se na popojíždění Bubeneckým tunelem směrem na Troju, ale také v opačném směru v ulici v Holešovičkách. Nehoda vás brzdí u Hloubětína, popojíždíte už od sjezdu zde osmičky. No a prodlužuje se zdržení a zároveň i kolona také od Černáku dál po Štěrboholi. Tady už hlásíte minimálně 25 minut v aktuální koloně.
0: A dál buďte naší dopravní hlídkou. Číslo, na který psát, kde zrovna jste, co se tam děje, jak to tam vypadá, je 777-937-777. Nebude to jen tak, že nám tady budete hlásit dopravu. Každý z vás, respektive doufám, že každý v průběhu tohohle měsíce, ale každý den jeden si odnese 2000 na plnou nádrž. Dneska zase někoho vyberem a tak hlavně nahrávejte hlasovky nebo pište na 777-937-777.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you leave.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: back to you.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: No jo, tak to zní, když to někdo za tím pultem umí. Axwell a Ingrosso, posloucháte Hit Radio City? Přesně o 15:30. S vámi Vincent a Dominik. Hezké odpoledne.
1: Domčo, vyčurej se mi do hrničku.
0: Zase?
1: Kontrola.
0: Já vím asi, na co narážíš. Markéta Vondroušová.
1: Ano, neodmítla poskytnout vzorek a teď 4 roky zákazu.
0: To je celá kariéra tenistky.
1: To je drsný, to je strašně drsný. Oni, když samozřejmě se nevyčuráš, tak s tebou zacházejí, jako kdyby seš vyčural, ale já už ještě jednou řeknu to slovo a dostanu výpověď, víš to?
0: Tak dáme si univerzální slovo.
1: Budu jako Vondroušová, budu 4 roky bez rádia.
0: To je taky životnost moderátorů.
1: Ale já jsem tady 3 měsíce.
0: Tak dáme slovo lulat, to je v pohodě.
1: No tak jako tak, prostě když se nepodrobíš, víš to, ono to je hezky, když se nepodrobíš těm testům, tak s tebou zacházejí, jako kdyby si je vlastně jako měl ty nejhorší výsledky.
0: Je to nejhorší varianta, prej.
1: Co bude dělat?
0: 4 roky, Bůh ví co, třeba na tom Instagramu ještě udělá díru do světa.
1: Do rádia, protože my si to taky tady občas jako pinkáme, víš, takhle.
0: Dobrý.
1: Já něco řeknu, ty něco řekneš.
0: Jaký je dnešní skóre, posluchači?
1: Já myslím, že takhle, jako v tenisu nejdej do mínusu, u nás to jde.
0: Máme to hezky rozehraný.
2: Hit Radio City. Zlepši si náladu.
0: Jestli ona se neměla přiznat, jestli neměla jít z kůží na trh, ano, a říct, já to byla. Taylor Swift.

0: Robin Schulz a taky Fastboy, posloucháte Hit Radio City, kde je s vámi Vince a taky Dominik. Právě teď 15.38 a 38 to je možná i teplota venku.
1: Já nevím, jak to zvládnu. Jako má být 40, 41 možná dokonce. A jsme v červenci. Já jsem se tě teďkon ptal, jestli už se teďkon nacházíme v tom epicentru léta. A ty jsi mi řekl, že ne, že to je prý až srpen.
0: Přátelé, Vincent je jako taková ta mazací tabulka, kterou protřepete a tam zmizí vzpomínky na minulé léto, jaké byly teploty a tak dále. Ale vlastně já taky trošku, pomozte mi, si v červnu už bylo vždycky takový vedro, nebo je to poslední roky jenom?
1: Asi, jenom pomožte, napište nám prosím a vysvětlete nám, jak strašně moc jsme v háji s tou globální jako oteplováním. Poprosíme, abyste nám nepsali vy, co říkáte, že to je mýtus, ani vy, co říkáte, že za dva dny, jako už je po všem. Poprosíme někoho, kdo nás trošku uklidní a my to tady budeme sdílet, že to ještě třeba není jako úplně v háji, ale že už bys měli dávat bacha.
0: Vašík K. Bobina píše: přestaňte šířit v éteru hoax.
1: To jsi napsal teď konc, nebo to nám ne, pro někoho přišlo?
0: Ne, V. Kikina
1: V. Kikina Klauzu.
2: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City, tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
2: Hit Radio.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio City je zpátky.

0: A to každý den, každý z nás, 15 hodin 51 minut. A Poetika, posloucháte vaše Hit Radio City. Dívám se na ty hodiny, no jo, za chvilku zprávy a taky tady píšu o Chorvatsku. Chystají se na svých dálnicích udělat zásadní změnu. Kdy naposledy jste jeli autem do Chorvatska? Máš tenhle formující zážitek za sebou?
1: Tak já to nejdřív musím jako přiznat a ty až pak řekneš, čeká je ta změna na těch dálnicích.
0: Ano.
1: Tak já jsem, no jednou jsem tam myslím jel a stáli jsme tam strašně dlouho.
0: Stáli jste, no a to třeba loni a i letos tomu tak bude a příští rok. Ale to je vlastně ve zprávách, tak ať na ně počkaj, ne?
1: Počkej, tak to nám nemůžeš udělat tohle.
0: Je.
1: Já vám to řeknu rychle. V Chorvatsku

0: Evanescence, posloucháte Hit Radio City, 15 hodin a 58 minut. Hezké úterní odpoledne a než se roztečem, pojďme na ty cesty, které snad drží pohromadě.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Od Černáku po Štěrboholi strávíte v koloně minimálně 25 minut. Zdá se, že dál se bude prodlužovat. Kolem 10 minut jste pak hlásili z Barandáku a následně z Dobřížské ulice směrem do centra nebo od sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Delší popojíždění vás čeká také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju nebo v Argentinské ulici na výjezdu z metropole. Povltavská nebo Zenklova ulice, i tady provoz sílí v těchto místech, počítejte s 10 minutami. Vaše dopravní info nám i dnes odpoledne pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. Stále hrajeme plnou nádrž.
2: Slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Autobusy MHD začnou blankou jezdit v polovině srpna, a to s číslem 145. Plánovaná linka, takzvaný tunelbus, propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimice přes Bohnice a Kobylisy na Davidskou. Na trasy linky přibudou také úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Zároveň také stát neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledku prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj také předpisy pro parkování elektroaut. Chorvaté chystají na svých dálnicích zásadní změnu. Klasické mýtné brány nahradí od března příštího roku moderní elektronický systém, ten nám pak umožní projíždět bez zastavení. Letos bude tedy cesta po staru, tou poslední.
8: City Extra.
1: Americký Oscarový herec Dustin Hoffman přijede na filmový festival do Karlových Varů. Převezme si křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Umělecký ředitel festivalu Karel Och.
9: Přijede do Karlových Varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšeni, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, ve který byl poprvé nominován na Oscara, sice absolvent Mike Nicholson.
1: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos obdrží na zahájení 60. ročníku Karlovarského festivalu také francouzská herečka Juliette Binoche. Akce se uskuteční od 3. do 11. července.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: V průběhu dnešního odpoledne postupně vyjasnění, večer už můžeme mít skoro jasnou oblohu nad Prahou a v okolí. V noci skoro jasno a nejnižší teploty kolem 16 až 14 stupňů, vítr slabý, proměnlivý. No a zítra se už opět začne oteplovat, teploty budou šplhat na 29 až 31 stupňů a zůstane slunečno.
11: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: 4 hodiny, k tomu 3 minuty posloucháte odpolední show. Vincent a Dominik vás zdraví.
12: Whoop, whoop, whoop, whoop.
0: Víš, jak se ptal, jestli bude v červenci a v srpnu teplej u nás?
12: No.
0: Bude. Přibude tady pár lidí, takže se zahřejem společně.
12: Kolik?
0: 1 600 000 turistů míří v těchto měsících prázdninových do Prahy.
12: Najednou?
0: To doufám ne, ze všech koutů.
12: Kde budou bydlet? Ne u mě.
0: ty máš dost místa.
4: Tak já jako nepustím nikoho, ne.
0: My Pražané musíme se teď domluvit. Kolik máte volných postelí, kolik máte volného místa doma? Musí je někdo ty turisty ubytovat?
4: Dobře, tak já tam pustím teda nějaký holky třeba ze Španělska, no ale musí se zeptat mý přítelkyně, jestli je s tím v pohodě.
0: Já si zabírám norky.
7: Hit Radio City.
4: Jako ty zvířata? Norek.
0: Jo, už to mám.
4: Už to máš, už to pochopil.
0: Víkend, jo, tak na ten si ještě počkáme. Hezké odpoledne, Praho.

0: Damiano David netrhal partu. Moaneskin, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin a 11 minut k tomu. S vámi Vince a Dominik. Mě by zajímalo, jakou veteš si doma schraňujete, protože věříte, že jednou naroste na ceně. Máš něco doma takového?
1: Já jsem chtěl říct přítelkyně, ale pak jsem si říkal,
0: taky
1: že...
0: Taky mi to tam
1: ano,
0: taky.
1: Ale nebudu sebevrah a ještě k tomu nebudu dělat blbé vtipy. Takže to bych v životě neřekl. Ne, ale já jsem jako velký cetkář. Já mám doma strašně věcí.
0: Já vím.
1: A, hele, máš dělat, že to tak není. Máš mě podpořit. Já mám dokonce jednu celou skříň jenom na tady ty cetky. Ale já se totiž spíš vlastně věřím tomu, že každý ten předmět má nějaký jako třeba požehnání, který když vyhodím, tak o něj přijdu.
0: Takže ne, že bys ho chtěl prodat a doufal, že to poroste na ceně, ale má pro tebe nějakou hodnotu.
1: A navíc se bojím, že bude smutný. Já mám takový to, že když vyhodím předmět, tak vidím, jak je smutný. Třeba včera jsem vyndával špagety z hrnce a třeba tři malinký špagátky jsem nevytáhl a oni tam plavali a já jsem prostě, dokud jsem nevytáhl všechny, tak představ si, že bys jediný byl nevyužitý do toho jídla.
0: No to je smutný samozřejmě. No. Kamarádi, ale jasně, citový věci těch se nepustíme, pokud by nám za to někdo nenabídl pořádný balík. Oni teď vydali totiž článek, co nejčastěji lidi nachází na půdě, nějakých 30 věcí tam vyjmenovali, většinou pochází z roku 1930 a podobně. Po dědovi asi nějaký uniformy a tak a mají velkou cenu.
1: No tak třeba taková ta klasika, že jo, kartičky sběratelský, hokejový nebo magicky, prostě to každej měl, já jsem se takhle přesně říkal, že jdu si to najít, no našel jsem úplnou prdlačku, že jo. No,
0: při vyklízení chalupy, půdy, mrněte se na to, podívejte se na internet, jestli to má, či nemá cenu, ale nejvíc je ta cena, co to má pro nás.
1: Ne? Ano, přesně tak, ta emocionální.

0: Tohle spojení mua, na výbornou. Chainsmokers, taky Coldplay, posloucháte Hit Radio City. 16 hodin 20 minut a přátelé, dvojí šance teď něco vyhrát. Tak po pořadě. Stále budete naší dopravní hlídkou až do konce měsíce, kdy můžete psát 2000 korun každý den, někomu rozdáme, kde to jede, kde to stojí, kde zrovna jste, jo? Dávejte nám přehled. A na to stejný číslo 777-937-777 pište i od teď jsem nepoužitelný.
1: Ano, a hrajeme konkrétně o registrace na závod Urban Challenge Praha. Nebojte, je to až 26. 27. června, takže to vědro nebude tak příšerný. Každopádně nás čeká úžasný jedinečný překážkový závod v kulisách jedný z nejkrásnějších pražských lokalit, historický Vyšehrad. Já myslím, že si pojďme všichni trošku jako pomoct k tomu, aby jsme se dostali do plavek, do té formy, takže pojďme společně závodit.
0: Co už je asi čas, no a také je čas vrhnout se na ty cesty.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, menší nehodu hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Ořechu, pokud jdete k letišti, kolona se pak táhne také v opačném směru od sjezdu z D5 směrem na D1. Zdržení kolem 15 minut hlásí jižní spojka, pak Štěrboholská dál na Běchovice, nebo od Černáku na Štěrboholi taktéž popojíždíte a platí to také pro Kbelskou ulici, ale i další směr.
1: Píše Roman, kolončička v Dobřížský, nic hroznýho, ale na to počasí to stačí, už aby byly Vánoce.
3: Tak děkujeme, dopravní info, jak jste slyšeli, dál pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777 a vyhrajte plnou nádrž.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz Hit Radio, Hit Radio,

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Radio.
1: Pište na 777-937-777. Jsem nepoužitelný. 10 otázek před vámi, budeme hrát. My jsme ready, tak pojďte.

0: Doufám, že podobný smích předvede Marcel, jelikož nám takhle v úterý napsal, že je dneska nějaký nepoužitelný. Posloucháte Hit Radio City, tohle byl Divokej Bill a my jdeme hrát.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Marcel, jaký máš den?
2: Jsem trošku nepoužitelný dneska, bych řekl.
3: A Marceli, jsi aspoň na pláži? Zní, že jsi na pláži?
2: Nejsem na pláži, jsem upečený ve svém autě a jsem naprosto nepoužitelný.
3: Jakou máš barvičku? Tak když sebe jako do sebe kousneš, jsi medium rare?
2: A růžový už úplně nejsem, jde to spíš do tmava.
3: No, výborně. Dominik taky.
0: No. Horkovzdušná fritéza je teď to auto. Každopádně, hele, při tomhle se zapotíš, co tady máme za cenu, a zároveň zhubneš nějaký to kilíčko. Můžeš se totiž registrovat, pokud bys byl dneska nejrychlejší na jeden fantastický závod.
3: Ano, Urban Challenge Praha, Vyšehrad 26. až 27. června. Máš chuť si trošku zaskákat přes nějaký překážky v životě i tady?
2: No, jako s ohledem na to počasí, který je to hlásit, si myslím, že tam umřu, ale stejně to chci zkusit.
3: No ale to je aspoň jako pořádná smrt správná, ne?
0: No, tak pojďme ho psát. 10 otázek, 10 čtací.
3: Tak, jenom ti připomenu pravidla. Žádný slovo nesmíš opakovat dvakrát. Je ti to jasný? Tak jdeme na to za 3, 2, 1, start!
0: Jaký měsíc je před námi?
2: Úplněk.
0: Kdo dnes slaví svátek?
2: Marcel.
0: Kolik let se studuje medicína?
2: To se nestuduje.
0: Kde budeme hrát s Mexikem další fotbalový zápas naší repre?
2: V Brně.
0: Jak štěká čivava?
2: Kikiriki.
0: Dokonči hit. Tátovi nesmím skřížit krok?
2: Nebo ho pokouše brok.
0: Jakým způsobem se pohybuje anakonda?
2: Čača.
0: Kdo zpívá v kapele Poetika?
2: Edgar Allan Poe.
0: Jaké barvy má mexická vlajka?
2: Nic moc.
0: Z jakého materiálu se vyrábí sandále?
2: Sandále z písku.
3: Tak stop! Marceli, ty když jsi říkal, že jsi well done, tak já ti teďkonc musím říct well done. Protože taková jízda, to byla nádhera. Každopádně musíme projet teďkonc takovým lehkým, jak se říká, fact checkingem. Protože já teda si nejsem úplně jistý, kdo má dneska svátek doopravdy?
2: No, já myslím, že já ho nemám.
3: Má ho Zdeňka, což je vlastně jako ženská varianta Marcela, podle mě.
0: V teletele možná.
3: No a ty jsi řekl, jaký měsíc je před námi? Ty jsi řekl úplněk, ale on úplněk trošku jako je před námi, nebo není?
0: Takhle, já jsem psal...
3: No, Domče, co myslíš ty? Jako bude za 3 dny...
0: Já jsem psal ty otázky a myslel jsem samozřejmě leden, únor, březen a tak
3: pohodě. Jsou to tvoje otázky, řekni si, projde mu to nebo ne?
0: No jaký je čas?
3: No 39, nebo respektive přesněji 38:58.
0: Wow, to je hodně dobrý, kámo.
2: No a teď tím úplněkem mi to zkazíte.
0: Ne, necháme to tak.
3: No tak já už tady nemám žádnou pravomoc, ale...
0: Chceš to zkazit?
3: Ne, nechci. Hele, dovolal se ve 40 stupních tak a byl takhle dobrý.
0: Nedám 38,50 něco, ale ne. Těch 39.
3: Takže mu dáme teď 2 setiny navíc. Jo. Takže za každý stupeň venku si měl 1 sekundu. Tak gratulujeme, máš 39.
2: Děkuji za pěkně.
0: Nezapomeň se v tom autě otočit, ať to dopečeš z druhé strany a měj se krásně.
2: Tak čau, to je s tebou.
3: Ahoj, nazdar, čau, díky, ty taky.
0: Zítra stejný čas, stejný místo, 4 registrace na závod Urban Challenge Praha. Buďte u toho.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City. Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City, 16 hodin, k tomu 41 minut. Posloucháte Vincu a taky Dominika. Jsem na vás jako blízkl, Men in Black, abyste... No, to je jedno.
1: Domčo, výborný vtip za A.
0: Děkuju, a blízkl ještě jedno, ať ho zapomenete.
1: A za druhé mám něco, čím ti pomůžu, a to je změna tématu.
0: Ano.
1: A víš, jak nám dekonce Roman nedávno psal, nedávno před chvilkou ohledně dopravy, že už se těší na Vánoce. Mně došlo, že se právě půlí rok, to znamená, že od zítra jsme k dalším Vánocům blíže, než jsme k těm minulým.
0: Takže za chvilku, víš, co to znamená? V obchodech, výzdoba.
1: Cingilingilingiling.
0: Přátelé, to je myšlenka. Hned je mi příjemněji v těch teplotách.
1: No, tak si počkej, až budeš za chvilku jako kapr. A nebo zkusit dát teď ve 40kách salát, frajere, bramborovej.
0: Tím nikdy nepohrdnu. A hlavně ona, už je za rohem. Slyšíte to?
2: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Královna punk roku, 1653, Hit Radio City. Co dnes řeší celá Praha? Jsme se o to ani neotřeli s Vincentem, což je možná dobře, ono to bylo zmíněné ve zprávách. Přátelé, přišla mi zpráva, jelikož můj osmiletý syn byl ve škole. Dobrý den, škola je z bezpečnostních důvodů uzavřena. Jakmile budeme mít další informace, budeme vás kontaktovat. To bylo kolem poledne. Potom další zákaz vyzvedávání dětí, škola je uzavřena. No asi víte, o kom se bavíme.
1: Ano, nějaký pán, který běžel z Čelákovic až tam k vám, nebo respektive běžel, hledali ho se zbraní v ruce, údajně nějaký možná dokonce i učitel, si říkal, Domčo.
0: Zjistil jsem a věřím, že vy taky prohledáváte všemožný články, protože všechny nás zajímá. Co je to za chlapa?
1: Co se to děje?
0: No, takže je to učitel.
1: Čelákovický
0: učitel z nějakého učiliště. Včera se tam pohyboval ze zbraní.
1: Napsali ti, protože oni už ho dopadli, tak jenom přátelé, co nás posloucháte, už se nic neděje, dopadli ho. Napsala ti ale ta policie tady tu zprávu, že ho dopadli nebo ne?
0: Ne, mě to psali ze školy.
1: No to já vím, ale potom ti už nenapsali, jako že všechno v pořádku.
0: Ne, to právě ne, jako že dítě si můžem vyzvednout, ale já bych teď nevěřil ničemu.
1: Takže ho tam radši necháš, do zítra. Oni už všichni volá ti táta, no Domčo, prosím, tati, vyzvedni mě. A ty, ne, bojím se, zůstaň tam spát. My dneska jdeme s mámou do kina.
0: Každopádně ho dopadli. Alexe i toho pána. Niko Zanto, hezké odpoledne, za chvilku zmiňovaný zprávy.

0: Co jiného si v těch teplotách při tom sluníčku hrát? Nico Santos, pořádný letní hit. Teď už se ale blíží celá, za chvilku se vrhneme nejen na zprávy, ale také na cesty. A dneska stále hledáme někoho, komu pošlem 2000 na plnou nádrž. Díky nám natankujete jenom taková maličkost, musíte být součástí naší dopravní hlídky. Mapovat, kde to jede, kde to stojí, kde právě jste, a tak napište na 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp a dneska vybereme někoho, komu pošlem dvojku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V těchto chvílích je silnější provoz a stále zůstává od Černáku na Štěrbohli, pokud míříte dál do centra, 15 až 20 minut v aktuální koloně. Stále popojíždí také část D5-ky, nájezd od Rudné, pak na Pražský okruh, ten samotný stále hlásí zdržení minimálně 15 minut. Naopak kolony polevují v okolí Motola, Bělohorská, tady se ještě zdržíte do 5 minut, Bubenecký tunel směrem na Troju, i tady počítejte s 5 minutami. Dobří ulice směrem do tunelu Mrázovka, 5 minut v aktuální koloně, a popojíždět budete v okolí Tančícího domu nebo Vilzonovou ulicí od Florence, 5 až 7 minut. Jak už zaznělo, SMS-ka nebo hlasovka na WhatsApp 777 937 777 a stále je tady možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Kilogram, květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Hledaný ozbrojený muž je dopaden. Podezřelého Petra Šimona zadrželi pražské policejní hlídky ve Strašnicích krátce po 14. hodině. Od rána po muži, který mířil ze zbraní k učilišti v Čelákovicích, pátralo na 6 desítek policejních hlídek a vrtulník nejen v Praze, ale také ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Razie v tržnici Sapa. Obchodní inspekce při pondělní kontrole našla bezmála 1700 výrobků, které jsou velmi pravděpodobně padělky značkového zboží v cenách originálu za zhruba 4 miliony korun. Sapa patří mezi tržnice, kde se padělky objevují opakovaně. Letní dovolené a výlety jsou tady. Většina z nás na cestách po Evropské unii preferuje placení kartou. Pozor bychom si ale měli dát na takzvané neviditelné poplatky, vysvětluje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
4: Nejčastěji klienti přeplácí na kurzové přirážce banky, která bývá i 2 až 4%, a pak na dynamické konverzi nebo na poplatcích u bankomatů. Mnoho lidí si těchto nákladů ani nevšimne, protože jsou schované v kurzu. Právě neviditelné poplatky v kurzu jsou často ty dražší. Proto se vyplatí sledovat nejen poplatky, ale hlavně samotný použitý kurz.
3: U Partners banky tyto přirážky nejsou, platby výběry probíhají bez navýšení přímo kurzem Evropské centrální banky. Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Prague Open. Akce se uskuteční nově na Štvanici, a to za měsíc od 20. do 26. července.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: Do rána obloha polojasná, skoro jasná, nejnižší teploty 16 až 14 stupňů, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás opět čeká slunečný a také parný den 29 až 31 stupňů.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
6: Padouch je dopaden, mohlo by se zdát, že to má dobrý konec, ale ne, ne, ne, ne, ne. My vás budeme ještě otravovat jednu hodinu. 2 minuty po 5.
7: Opravdu si právě srovnal to, že my tady moderujeme s tím, že nějaký zbraň, trapán ze zbraní venku běhal?
6: Možná pocitově je to srovnatelný pocit ohrožení, pocit nejistoty z dnešní doby, že?
7: Možná i pocit ale zrušení s námi dvouma.
6: Teď je to divný, teď je to.
1: Radio City.
6: Nickelback, jak mluvím jak on. Hezké odpoledne, 2 minuty po 5.

0: 5 hodin a 6 minut k tomu, tohle byl Nickelback. Na úvod další hoďky vaší odpolední dvojky, Vincenta a taky Dominika. A to je taky chvíle, kdy si chcem hrát.
1: Hrajeme moji hru konečně zase.
0: Ano!
1: Ježíš, já ji miluju. Přátelé, já jsem před nedávným časem vymyslel novou hru. Spočívá v tom, že já vám teď řeknu nahlas nějaký titulky. Jsou
0: hlavně
1: to titulky zpráv a vy si to potichu, anebo nahlas sami pro sebe řeknete. Odpovíte, jak by pro boha tento titulek ze zpráv mohl doopravdy končit.
0: Pojďte hrát.
1: Tak, Domčo. První titulek zní takto a vy, milí posluchači, doplňte si to v hlavě. Či mezi sebou a hádejte se, kdo byl blíž. Řidička v Koreji prorazila stěnu budovy a ocetla se v...
0: Tak za stěnou budovy v budově a co tam asi bylo? Ve wellnessu.
1: Ve wellnessu. A jaký je váš tip, milí posluchači?
0: Bazén.
1: Já myslel, že jáme ticho a že oni řeknou.
0: Tak pojďte vy, pojďte.
1: No tak, přátelé... Řidička v Koreji prorazila stěnu budovy a ocetla se v plovárně a spadla do veřejného bazénu. Celé to auto sletělo dokonce z několika pater přímo do toho bazénu. Jak v akčním filmu. V bazénu se zrovna koupilo 10 lidí, nikdo nezemřel. Pár lidí bylo zraněno, hlavně teda primárně řidička, která byla seniorka a navíc byla členka místního plaveckého klubu.
0: OK, jo, to je náhoda.
1: Ano, takže ona po návštěvě plovárny se chystala ode domů, při couvání z parkovacího místa narazila do jiného vozidla, pak zazmatkovala a rozjela se přímo proti té zdi.
0: OK, tak tady jsem byl blízko a vy doufám taky.
1: Jo, takže místo ale to, aby spadla u tebe, jak jsi řekl, do bublinko, jak se jmenuje bublinková vana? Výřivka.
0: Výřivka.
1: Tak, přátelé, máme tady další titulek. Hrajte s námi dál. Hvězdou baletního představení se stal zrzavý.
0: O co, že to nebude člověk? Bude to zrzavý kocour?
1: Kocour!
0: Yeah!
1: Kocour, který přiběhl na jeviště, vlastně kde hráli Romeo a Julie. A byla to zrovna ta scéna, kde Romeo se otrávil.
0: Koukáš na mě, říkáš Romeo.
1: Promiň, já jsem se zmátnul. A začal Romeovi lízat hlavu a pokoušel se ho probudit, protože viděl, jak ta Julie naříká a říká, Romeo, co jsi to udělal? Lízal mu hlavu a když Julie, ta herečka, se ho snažila trošku jako nenápadně i v roli odstrčit,
0: okay,
1: tak Romeo kousil do ruky a odešel. Ale pozor, ani to Romea neprobralo. Takovej frajer ten herec byl.
0: Hrajete s náma, doufám, pořád
1: ještě.
0: No a ještě.
1: Tak teď hrajte s náma, ale naplno, protože teďko vám přečtu titulek a vy nám napište. Napište nám na 777, zbytek si nepamatuju.
0: 937 777, to je to číslo. A schválně.
1: Řekněte nám ve zprávě, jak by mohl končit tady ten titulek. Američan mířil k soudu ohledně vloupání. Cestou se... Tečka, tečka, tečka. Takže přátelé, pište na 777
0: 937 777. A my mezi tím hrajeme.

0: ale je zatím příběh. Jdu k soudu kvůli vloupání. A na tomu policajta řekl, že mu to nepřipadá šílený a že mu naprosto věří, když ho chytli u vloupačky.
1: Vypadal tak.
0: No tak nikoho nepřekvapilo, že u něj našli tvrdý drogy a šel rovnou do vězení, že ano.
1: A zapojil tu elektřinu zpátky té rodině aspoň?
0: Ne, doteď tam jsou zamčený a pod mě.
1: Jenom slyší naše hlasy. No.
0: Doufám, že jste převlíkl z toho dámského oblečení, když šel do vězení.
1: To by byla pozvánka, která vyvolá tlačenici, pravda.
0: Ježišmarja, proboha, co jsi řekl?
1: Vždycky po pátý. Podobný titulky, protože tohle píše život.

0: let prověřený, ale možná už to bude století. Cyril Stumblinen, posloucháte Hit Radio City, 17 hodin 18 minut k tomu. Máte posledních pár desítek minut získat 2000 na benzín. Každý den tady rozdáváme, pokud se stanete naší dopravní hlídkou. Mám tady pár zpráv. Vince přeposílám a teď se mrknem, co se děje v celé Praze.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, Kbelská ulice, na výjezdu z metropole od Hloubětína, počítejte s 10 minutami, taktéž od Černáku popojíždíte až na Štěrboholi, zdržení kolem 5 minut jste ještě hlásili z Dobřížské ulice směrem do centra, naopak 10 až 15 minut na příjezdu D5 od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinučan a Ořechu.
3: A já mám tady zprávu, která všechny bude šokovat, takže se připravte, protože tady to ještě v pražské dopravě nebylo. Od Laváku směr muzeu magistrála stojí. Ano. Tak to je to šokující dneska. Tak
2: děkujeme za vaše informace, SMSky nebo hlasovky na WhatsApp 777-937-777. Jak říkal Dominik, stále je tady možnost vyhrát plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí.

0: 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Takže tady máme hlasovku od Lucie.
4: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stopečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal přes celý byt, volal Hano. A tak se to opakovalo Zdeno! Asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to ale ťák. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: na Hit Radio City. Včera jsem si koupil parádní kýlko Linkin Park v Primarku. 17 hodin 32 minut. Možná čas to rozdávat nějaký ty prachy, co?
1: Money, money, money. Komu je dáme, Domčo?
0: 2000 korun za to, že vy jste naší dopravní hlídkou. Za to, že sledujete na cestách, co se kde šustne a píšete na číslo 777-937-777.
1: A v tomto případě dokonce i posíláte fotodůkazy. Náš dnešní vítěz je totiž dokonalý šampion a
0: je
1: špion.
0: To Ondřej!
1: Ondřej, gratulujeme ti k plné nádrži, děkujeme ti za tvé úžasné tipy i za ty fotky, aby si to dokázal, že to je pravda.
0: Že jsi na tom místě.
1: Neuvěřitelný, neuvěřitelný odhodlání.
0: Možná tip pro ostatní, protože zítra rozdáváme prachy zase.
2: Hit Radio City.

0: Espresso Macchiato.
1: Jak se dívám na hodiny, poslední kávička dneska. Espresso Macchiato, Tommy Cash, posloucháte Hit Radio City. Každý furt nadává. Televizi v létě nic nedávají. Samý reprízy. Bird Lies.
2: Ty asi narážíš na ten novej krásný pořad, který poběží na Nově.
1: Ty s ním máš něco společného s tím pořadem?
2: No jo, jmenuje se to Čekuj Česko. A je to takový krásný cestopisný pořad, který jsme s klukama připravili. Poběží to každou neděli dopoledne na Nově. Jmenuje se to Čekuj Česko a je to o tom, jak projíždíme Českou republikou a potkáváme nový úžasný lidi, poznáváme skvělý místa, zkoušíme si nový povolání, nový tradice zažíváme na vlastní kůži. Je to prostě pěkný, milý, příjemný letní podívání.
1: Možná jste, přátelé, viděli už ukázku, ta je venku, že jo?
2: Ta je venku.
1: A kdy bude venku první díl?
2: No 5. července přece.
1: 5. července a dílu jste natočili, vidět to na
2: takže
1: letu.
2: Znamená, každý letní, nedělní, dopolední čas můžete strávit s námi a v podstatě s kýmkoliv v České republice, protože budeme jezdit od A do Z až do Zlína samozřejmě.
1: Počkat, přátelé, já to zjistím pro vás. Říkáš s námi. Ty, dobrý, kdo tam bude ještě?
2: No ještě naši kolegové z Komikace, z naší improvizovaného divadla, Ondřej Kubina, herec, a Alexej Kolva, moderátor, takže je to prostě banda přátel, komiků. Dominika jsme ještě v té době pořádně neznali, příští rok jede s náma.
1: No, proto se ptám právě, jestli bude druhá série. Já tomu pořadu samozřejmě přeju jen to nej, hodně diváků.
2: No ty, jasně, ty mu to přeješ, protože když bude druhá série, tak pojedeš s náma, že jo?
1: No, ale já bych změnil ten koncept. Vy jezdíte po nejlepších místech v Česku.
2: Ano, a zažíváme, jak říkám, na místech ty tradice, ty povolání, ale není to jenom o těch místech, je to o těch lidech, protože my jsme zjistili, jo, že Česko je vlastně úžasný a zjistili jsme, že v něm žijou ještě úžasnější lidi.
1: No a právě druhou sérii bych udělal tak, že byste po nejhorších místech a potkali byste ty nejhorší lidi a to bych vás vzal já.
2: Jakože bychom měli do Orloví na cestopis.
1: První díl máme rovnou.
2: A jaká by byla aktivita třeba v Orloví? Nesmíš to říct, veď, frajere, nesmíš to říct? Tak nějak všichni tušíme.
3: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
4: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: dance, we can dance all night.
1: Za 10 minut je tady 6. Posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent a Dominik. Zatím ještě. Protože za pár minut končíme, dáme pápa nějaký hity do celé ještě stihnem. Vinco, co se dneska naučil?
2: Já jsem se dneska naučil, že v životě muže přichází moment, kdy musí ocenit své přátele a poděkovat jim za to, jaký má bezva kámoše. To je to vedro, promiň, já už jsem na tebe chtěl být hodnej normálně.
1: Na mě?
2: Já už jsem chtěl na tebe být normálně hodnej.
1: Já myslím, že promluvíš ještě Čekuj Česko.
2: Ne, o tom už nechci mluvit, já jsem právě chtěl tobě poděkovat za to, že jsi to vypromoval za mě. Ale vidíš to, opravdu dneska asi tak teplo, že jsem na tebe normálně chtěl být víc hodnej než normálně.
1: Hele, dělá to s náma různý věci, dělá to i to, že ve většině zemí na světě se projevuje globální oteplování, takže je tam zima, protože všichni přijedou k nám.
2: 1 600 000 fanoušků, nebo fanoušků České republiky. Ale já z cizinců se sem nastěhuje, takže přátelé, pojďme si užít jedno z, když se na to kouknete takhle, tak to není nejteplejší léto, který jsme doteď měli.
1: Ale?
2: To je nejchladnější léto, které nás do budoucnosti čeká.
1: Asi tak. A s touhle bombou nakonec, to jak v Top Gearu, se loučíme. A zítra.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na D5, respektive na nájezdu na Pražský okruh směrem k D1, nebo na Černáku a na Štěrboholské spojce. Centrem metropole projíždíte také v kolonách s nárazovým zdržením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přelci Daňková. Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. V první emisi je možné takzvané dluhopisy republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Emise bude vydána 15. července. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
7: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
2: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Evropu trápí vlna veder. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili také výpadky proudu. V bezmála celém Španělsku pak platí výstraha před horkem a v Portugalsku očekávají teploty blízké rekordům. Vedra si už ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Dnes večer budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů z NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Noc většinou jasná, do rána 17 až 13 stupňů a zejména v údolích chladněji, dokonce pouze 10. Přes den slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 na severovýchodě, do tropické hodnoty 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že to vedro ještě zvládáte, je to příšerný, já vím, ale to vydržíme, je léto, tak to zvládneme. A k tomu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. No a kým jiným to odstartovat, než skupinou Lucie. Černí anděle právě teď.

Song z roku 1990, Bakerman Laid Back, právě teď v éteru Hit Radio. Prosím vás, jak si čistíte hlavu? Já doufám, že nějak bezpečně, protože no, velmi kuriózní čištění hlavy proběhlo teď v jižních Čechách na Strakonicku. Tam projížděli auta po silnici, jo, a všimli si velkých plamenů kousek od silnice. A nějakýho pána, který kolem těch plamenů se tak zvláštně pohyboval s různýma cedulkama, na kterých bylo napsáno třeba RIP, což víme, že je rest in peace, jo. No a toho jednoho to znepokojilo natolik, že zavolal policii. Policie pochopitelně chápala, že je to poměrně podivná situace, tak tam dojela a opravdu jeden muž si tam udělal takovej obří táborák, u toho poskakoval s těmahle cedulkama a vysvětlil policistům, že on si tak prostě jenom čistí hlavu. Asi by byl možná lepší normální táborák s bustama někde na zahradě, jo, než tím děsit projíždějící auta. Tak prosím vás, chápu to, občas je toho na nás všechny moc, ale radši si vyčištěte hlavu třeba skvělýma songama, jo, třeba s náma tady. Teď Madonna, American Life.

Takhle to umějí jenom Scooter. Posloucháte Hit Radio, konkrétně Hit Radio Classic. Jo, k tomu, jak se venku roztejkáte, nebo vlastně i doma se třeba roztejkáte. Já jsem včera říkala, že jsem si objednala větrák. Přišel dneska, prosím vás. Je výborný. Vlastně už i chápu toho pána, co napsal jako recenzi, že je dobrý, že fouká, ale mínus, že jenom fouká. Tak vlastně i já jsem si dneska říkala, že by mohl mít víc funkcí, ale fouká výborně. Tak doufám, že i vy se chladíte čímkoliv. Jo, klimatizací, větrákem, vodou, nebo třeba i blbým nanukem. Dejte si nanuka, to je dobrý nápad. No a budem se chladit taky těmi nejlepšími hity. A to konkrétně tím nejlepším z 80., 90. a milénia. George Michael za chvíli, taky Michael Jackson nebo Dido.

0: Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Smooth Criminal a král popu Michael Jackson právě teď v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, do rána ještě daleko, jo, nebo do noci, ale zajímá mě. Taky občas musíte v noci na onu místnost. A taky vás to štve. Jo, je mi to úplně jasné, naprosto to chápu. Tak mám super zprávu. Prosím vás, v Číně teď vynalezli speciální robotický záchod. A ten robotický záchod funguje tak, že prostě za váma v noci přijede k posteli, tam se to stane, jo, ne v posteli, teda přímo musíte z ní vylézt. No a potom ten záchod sám zase odjede. Já si začínám říkat, jestli ta robotická záležitost nejde trochu moc dopředu, jo, že bychom spíš byli rádi, kdyby za nás měli nádobí, než za náma jezdili se záchodem, ale proti gustu je to jenom na vás. Každopádně ano, už to existuje. Co existuje už nějaký ten pátek, to je Dido a Hunter.

0: zní Hit Radio Klasik. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Každý večer. Naprosto fantastický pecky. Některý, na který jsme zapomněli. Některý, který máme uložený v hlavě navždycky. A když je slyšíte, tak si je musíte zpívat. Myslím, že to se vám stane za tím songem, který uslyšíte za chvíli. Já se s vámi výjimečně loučím už teď. Těším se zase zítra v 6. A pozor. Začali jste si broukat, že jo? A to je dobře. Abba už za chvíli, taky Gentour nebo Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: 7 hodin a pár vteřin k tomu posloucháte Hit Radio. Doufám, že ty teploty už budou teď jenom klesat. Hit Radio. Za mikrofonem Dominik Vršanský, taky Andrea Bezděková, Vincent Navrátil. Čau, parto.
5: Ahoj.
6: Ahoj, přátelé, moji milovaní.
4: My všichni vás zdravíme, samozřejmě nebudem tady jenom remcat ohledně těch teplot, ale momentálně v tom složení ve studiu chci podotknout, že Andrejka je důvod, proč vlastně není špatný, když jsou venku třicítky, čtyřicítky, kolikrát, vzhledem k tomu, jak je oděná.
6: Vysvětli mi, proč ti nevadí, že Andrejka má šaty a vadí ti, že já je taky mám.
4: Buďte, přátelé, rádi, že nás následující půl hoďku budete jenom poslouchat.
6: Já mám krásný šaty.
4: A proto vám hraju i tohle, že?
6: Ano, it's really krása.
5: Mně se ta minisukně líbí, Vinci.
4: Vaše travesty partička začíná. Hezký večer.

0: Jo, i takhle dokáží znít Rolling Stones, posloucháte Hit Radio. S vámi Dominik, Vince a Andrea. 19 hodin 8 minut. Vince pročítal zprávy a jo, to s váma chceme pořešit.
1: Dámy a pánové, takovej jako trend dnešní doby, který se šíří i k nám, a to je menstruační volno. To znamená, že dámy by měly mít pravomoc nejít prostě do práce, pokud je zrovna zužuje tíha jejich ženského cyklu. Hezky řečeno.
2: Jak si zhruba myslíte, že se taková žena přitom cítí?
1: No, a já bych jako tak řekl, že blbě, že jí to bolí.
0: Jako kocovina je to asi, ne? Nebo...
2: No dneska můžu dosvědčit, že kdyby se rozdávaly tyto volna, tak já všemi 10, protože ráno jsem se nemohla. Buďte rádi, že tady dneska jsem nechtěl ani zvednout.
1: Ano, my jsme hledali nějakou jako kolegyni, aby jsme mohli toto téma probrat co nejvíce aktuálně.
2: Hlasuji všemi 10, minimálně půl denní volno bychom si při takovéto situaci zasloužili.
0: Půl denní volno. My jsme obepsali celý show business. Andrejka, dneska by si teda měla naordinovat půl dne volno. Stačí to?
1: Hele, takhle, už jsme...
2: Jako ideální to není, ale lepší než nic.
1: Jsme blízko. Jo, už vlastně petice odstartovala minulý pondělí, zatím nazbírala přes 26 tisíc podpisů. Takže pokud to chceš, Andrejko, tak musíš do toho šlápnout. Nemyslím,
2: kde
1: jako...
2: Kde ti to mám těch... podepsat?
1: Ano, tak. Prosím, chci to taky chtěl říct, že ne, ta petice se podepisuje krví, nebo to jsem chtěl říct jenom já?
0: To jsi zase chtěl říct jenom ty.
1: Jako u ďábla.
0: Navíc, nechápu, menstruační volno, jsou v tom muži, men.
1: Dobrý, tak si přebyl ten můj blbej vtip, já ti děkuju, Domču, že jsi v tom nenechal.
0: Intro. Kamufláž, to byla taková kamufláž, přátelé. Posloucháte Hit Radio, hezký večer.

0: Brandy a Monika, takhle zní večerní Hit Radio. Is 19 hodin, k tomu 17 minut. A vaši parťáci na večer, Vincent, Dominik a taky Andrejka. Přátelé, tohle to už je v plném proudu, všichni víme. A to znamená taky jednu věc. Rekonstrukce na chatách, rekonstrukce domácnosti. Budeme mít víc času starat se o svá obydlí. Na druhou stranu, ty částky jsou flexibilní hodně. Takový plovoucí částky. I my třeba letos chceme rekonstruovat chatu. A mě baví, když každý řemeslník řekne, no to bude stát mezi 5 a 50 tisíci. Skvěle se to plánuje, tohle rekonstrukce.
1: Já jsem teda chatu nerekonstruoval, ale mám kámošku, která teď jsem se rekonstruovala.
2: Já jsem se do toho vrhla, nechávala jsem si na to čas, odkládala jsem to půl roku, teď už jsem chtěla do toho praštit a tak nějak ve své hlavě jsem si vyrekonstruovala částku, kterou do toho pravděpodobně vložím. A psychicky jsem se na to připravovala. No a dneska jsem to vložila do rukou odborníků, který mě velmi rychle vyvedli z omylu a řekli mi, že ta částka, pozor, bude dvojnásobná.
1: Řekni, o kolik se sekla teda?
2: Zhruba... Jako jsme v řádech milionech, jsou to přesně dva.
1: Takže ty se sekla o 2 miliony.
2: Takže... Jestli se někdo chystá rekonstruovat, tak ať na to jde rychle, protože to má velmi vzestupnou tendenci.
1: Já jsem si chtěl stěžovat, že když naposledy přišel ten řemeslník, aby mi vyměnil ten lustr, tak si ještě ta mrcha řekla o kafe.
3: Hit Radio. Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: že jste si tu fistulku zkoušeli v autě, my jsme vás slyšeli až sem. Posloucháte Hit Radio, 19 hodin, 27 minut, s váma Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, jak se teď během léta vyklízejí chalupy a chaty? Hodně lidí prý chodí do bazaru, do různých zastaváren a nosí tam veteš. Kolikrát je ta veteš cena, ale tak si říkám, máte doma, schraňujete doma něco, čeho se nemůžete pustit? Jak to máš, Andrejko?
1: Vetešnice je mé druhé jméno. Já miluju schraňovat věci a nesnáším se jí vzdávat, kor, když s nima mám nějakou jako emoční vazbu. A mám to takhle konkrétně třeba s oblečením, když jsme spolu prožili nějaké hezké chvíle, a mám doma speciální komínek, který se mnou putuje z adresy na adresu.
2: A pereš ho? Nebo jakoby ho necháváš v tom původním stavu, kde jsi měla ten emocionální zážitek?
1: No to je prostě taková ta finálová rovinka, kdy jsem si ho naposled vzala, naposled jsem ho vyprala a pak jsem ho uložila do toho komínku.
0: A potom ho zafoliovala ten komínek, ano, aby na něj nikdo nesahal. Chápu, chápu. Přátelé, máte vy něco takového? Já to prozradím, dobře. Můj táta, když byl malej, 9-10 let, bydlel v Žilině. A když tam v těch rodinných domech někdo odešel mezi zesnulé, tak on se to domák a obcházel ty baráky na půdě, ve sklepě a bral tam, dodnes to má v Orlové v bytě, Bibli nějakou starou, potom nějaký řetízky a takový věci, co tam našel.
2: A takhle tě našel? Nebo tebe si normálně udělal sám?
0: Je našel.
2: Já třeba se svýma vetešema vzpomínám na tátu a ten přesně miloval Boba Marleyho a já po něm mám to nádherný CDčko.
0: Já ti umím dát pod kresto.
2: No jo, to je prostě krásný. Hit Radio City.

0: 19.34 a pro ten úterní večer troška rock'n'rollu se Sekanou. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka.
1: Přátelé, mám pro vás svoji milovanou hru, nějakou novinku, kterou jsem vymyslel. Vy, milí posluchači, si ji zahrajte s námi. Spočívá to v tom, že já vám teďkon řeknu nějaký titulek ze zprávy. Jo, je to něco, co se stalo po našem globu a vy se pokusíte uhádnout, jak pro boha tady ta zpráva končí.
0: Z reální zprávy, nevymýšlíš si to.
1: Nevymýšlím se to, přísahám bohu, Dominiku, rytně znáš, já bych si něco vymýšlel. Tak jo. Přátelé, máme tady první zprávu. Mladí lidé v Jižní Koreji čím dál častěji vyhledávají aplikace, které jim simulují
2: reálné vztahy.
1: Reálné vztahy?
0: Já budu tvrdší reálný sex.
1: Jakože se, jaký může ta aplikace stimulovat sex? Jakože to má nějakou vibraci a ty si ji položíš na sebe?
0: Máš k tomu gadgety nejrůznější, můžeš tam připojit do toho jako nějaké věci?
1: Wi-Fi, vychytávky.
0: Jsem viděl na internetu někde.
1: Přátelé, je to hodně jednodušší a krásnější. Oni jim simulují různé činnosti v reálném životě, aniž by to skutečně dělali. To znamená, že například si dělají to, že tam existuje simulace objednávky jídla. Oni si sednou a objednají si jakože jídlo. V nich to vlastně jakoby ukojí ten pocit, že se něco objednali a potom to nepotřebujou. A to je přesně něco, Dominiku, co ty jsi mi říkal 2 dny zpátky.
2: Ale to zklamání, když to jídlo pak nedostanou.
1: No, oni ho nepotřebují. Jim jde jenom o to, že jsou hladoví, oni si to objednají, mají pocit, že to poslali a jdou spát. A Dominik totiž takhle v 9 večer nedávno si objednal jako 4 koše jídla. My jsme to samozřejmě nemohli sníst a on říká, kdyby jenom existovala aplikace, já to můžu jenom koupit a už to nejíst.
0: Já jsem přestal mít hlad, to znáte. Něco chcete, teď projíždíte ty aplikace nejrůznější, objednáváte něco, ale pozor, já myslím, že myslíš to. Přátelé, Vincent 2 hodiny předtím, než jsem objednal to jídlo, říkal, proč neudělají něco pro gamblery?
1: Ano.
0: Kdyby nebyly skuteční peníze a hráli by automaty na telefonech.
2: Jako pozor, objednávat něco hladový je největší past.
1: Ano, a víš, co je taky největší past? To se rozvíme u tohoto dalšího titulku. A přátelé, ten zní takto. Labutant.
2: Ano.
1: To mě zaskočil Dominik, jak se vrátil. Takže labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Poté se stalo něco neuvěřitelného. Labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Co se potom stalo?
0: Zjistili jenom, že jde o tu labuť z kolotočů.
2: Labuť poté vzlétla i se svými malými labuťátkami.
1: Kéž by to bylo takto nádherné, přátelé. Labuťátku potom, co jí zachránili a dali ho zpátky k jejím rodičům, tak se ho ty rodiče pokoušeli utopit.
2: No,
1: protože oni už prostě ji považovali za zraněnou a řekli, jo, že už ji prostě nechtějí, ale abych nebyl takovejhle pes, tak to má krásný konec, tak protože pojď. Tu labuť si potom vzala malá holčička, stará se o něj v azylu u úžasných záchranářů z Plzně, takže tímto jim strašně děkujeme a labuťátko se má krásně a možná o něm bude jedna knížka o ošklivém káčátku.
0: Tak co, přátelé, typovali jste aspoň jeden z těch titulků, který tady zazněli. Já ti děkuju, Vinco, že vždycky vybereš takový příběh, skutečný, který má dobrý konec.
1: Ale domčoritně znáš.
0: No právě.
1: No právě.
0: A tohle znáte, Košín na Hit Radio. My vám přejeme hezký večer, ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj.

0: Hit Radio City.
1: Tát za 1 kg, květák 1 kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio.
4: Hit Radio.

40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.